0: říkávalo, že dcéričky uměly lepší vařit než mamněnky, že? No, dneska je dcérky chlastou lepší než tatínci. No. Jinak si žijeme v Lánžetě dobře, že? No tak sem tam si zaspíváme, sem tam si dáme počuny. No. Ano, veselo porádě musí být, no. Teďka jsem potkal kamaráda, pravím, Juro, čul jsem, že včera je ztratil v bitce 10 zubů. On mi říká, Francku, to jsou pomluvy, ztratil jsem jeden, 9 mám v kapsi, no. Pořádný člověk, já to říkám, ne? Ano. Ale u něho to vyjde na stejno. Když dostane, nedostane na počuní v hospodě, tak ho doma do bůcha stará.
1: Pláma řeku, ten má také babiznu. Ježišmarja.
0: No vy, paní, vypadáte ještě dobře. No ne, no, to je taky hirdyk baba, no. Ale jak se také říká, víte, že bez ženských je špatně, se ženskýma ještě horší, nebo naopak, že, chlapi, no. Já to také musím z mou vydržat. To také jsem měli z mojou takovou slabší chvílku, víte, tak jsem se k ní tak přitočil. Pravě mít ty moje kopritínko. Tak opatrno jsem začal, že ty neuhodnej šín, ty mě porád jen tak přitahuješ. A ta moja enemocykla, že Francku to bude tím, že já mám osobný magnetismus a ty plechovou hubu, no. Ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně, no. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, kukáte na ten risk. To je dobré, také se mi tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No, to poznáte, chlapi, také, ne, no. Je to tak, no už jsme v Evropě, no. Lidi, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nech sa zadu sa hotové. Nebo točkaj, to jsi šel taky v Lánžeti okolo obchodňáka a taková baba tam zve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky preč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necíti, važe vám na nuša. Ha? Baba z rudla povídá, no to jsem cítil a nevidíva se, že aj krade. Ha!
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Balada krve v rozkoše a smrti. Text jsem napsal já a hudbu taky. Totiž hudbu jsem nenapsal. Já ani hudbu nemám. Ale taková každá balada je daleko účinnější, když se podloží hudbou. Musí se tedy hudebně, jak se říká, podmalovat. Ale kdybych já tady toho malíře měl, to je to nejhorší. A co vy tady děláte, prosím vás?
4: No já vás mám tady doprovázet na piano.
3: A umíte hrát?
4: No ovšem.
3: A dovedete hrát něco, co vůbec neznáte?
4: No to já zahraju nějakou improvizaci. Víte, já jsem totiž skladatel. Já, když to mám doprovázet, tak musím mít nezbytně intuici.
3: No to bych si dal taky. Hezky, pane, s křerem, rohlík k tomu a panečku pěkně prohřátou. Taková jítrnice to je.
4: Ale podívejte se, prostě jeli to...
3: Taky není špatně. Jeli to, já vám řeknu, jeli to pěkně propečený, šťouchaný brambory, hezky promaštěný, abych se doma zaligroval a nikoho bych tam nepustil.
4: Ale já vám chci říct, že jeli to nějaká taková baladická věc, že musím vědět, o co se jedná, co mám doprovázet, co potřebujete. Co to je, co budete přednášet? No. Ale co chcete k tomu nejdřív?
3: No, prosil bych vás, jestli byste nemohl udělat předehru.
4: Jak dlouho, prosím?
3: No, já jsem předehry neměřil. Nějak tak akorát, no, to řekněme 60 cm.
4: Ale ne, to se tak neměří. Například předehra Kvalčíku. Ta má obyčejně 4 takty a muzikanti tomu říkají kila. Například předehra Kvalčíku má 4 kila, víte, předehry. 4
3: no,
4: kila.
3: Tak to jak na to tak u mě koukám na ten text, tak já bych toho tak potřeboval půl metráku. Udělejme půl metráku předehry a necháme tam ještě 50 deka na piter.
4: Ale dobře, já už tu délku nějak udělám, ale musíte mi říct, zdali ta předehra má být vážná anebo veselá.
3: Vážná.
4: Vážná?
3: Smrtelně vážná.
4: Tak to musí být mol.
3: Ne, kde ho bym mohl. Doma mám dost, ale tady, kde to honem se... Máte na mysli ty motýlky, jak se živějí dírama?
4: Ale co vás napadá, to je hudební pojem, máme dvě hlavní skupiny tónin. Je tónina mol, to je tónina měka, pak je tónina dur a to je tónina tvrdá.
3: Tak to neznám. Já znám jedině tvrdou a to je plzeňská dvanáctka. Ale taky se jde po ní na mol.
4: Já vám teda zahraju tragickou předehru C mol.
3: Prosím.

0: ne.
1: Co to je?
0: No to je tragická předehra.
2: Ale to pak to není žádná tragická předehra.
0: No já to upravím.
2: No a dovedl byste znázornit sovu?
0: Jo to umím, jak houká sova, to no. Jsem dělal v divadle.
2: No a teď bych vás chtěl poprosit, jestli byste uměl znázornit, jak letí ptáček.
0: Ptáček, no prosím.
2: Ne, jo, tak tohle to, to je ptáček.
0: Prosím.
2: A teď bych chtěl ještě znázornit vítr, dovedete? Já bych tady v jednom místě potřeboval větry.
0: Větry? A mám to udělat na ústa?
2: No, udělejte to, na co vám to půjde, že jo?
0: Jedině na piano.
2: No tak na piano.
0: Na piano,
2: na piano.
0: Prosím, větry.
2: Co to je?
0: No větry.
2: Ale to nejsou žádný větry, to se honí mastný papíry v průjezdě. Vítr, mohutný vítr, jak se opře do těch lesních velikánů před bouři, nebo před velkým deštěm. A teď se to všecko klaní, skoro současně ty stromy, jako by chtěli říct, moje úcta, pane Filau, pojďte do lesa. Jsou houby, najdete houby.
0: A tak, tak prosím, větry.
2: Ale to nesmíte říkat tohle, no, to jsem to... vám to jenom chtěl znázornit.
0: Prosím.
2: No, a teď ještě bych vás prosil tok vody.
0: Tok vody, prosím.
2: Moment, hej, to je Vltava.
0: To je Vltava.
2: No, tak to je na mě moc široký. Já bych potřeboval takovou bystřinu, horskou bystřinu, i to znázornit. Byl jste jistě v Harachově, jak je tam ta...
0: Mumlava.
2: Mumlava, no to je taková bystřina, kde jsou ti pstrzy, víte, jak to tam hemží v ty vodě.
0: Ano, já to tak zahraju potom.
2: No, no a teď bych vás poprosil, jestli bychom mohli jít.
0: Ano, prosím, můžeme začít.
2: Jo?
0: Ano.
2: No tak. Parada krve, rozkoše a smrti. Moment, ještě se vám nedal na meni.
0: Prosím.
2: Musíte čekat. Parada krve. Rozkoše a smrti. A ne tragedie princezny do Remi Fasole.
0: Sido!
2: Ale Sido, kde Sido, co?
0: No na konci přeci. Do.

0: vadí. Kde jste vzal ten sidol? Jaký pak sidol? To je do re mi fa sol le. Ta princeza se jmenuje do re mi fa sol le. Ne sola. Fa sol le, fizule.
1: A ta?
0: No, tak znova. Balada krve, rozkoš a smrti. A neb tragedie princezny do re mi fa sol le. A neb, kde je rytíř Pix? V hlubokém lese, na temné skále, tyčí se hrad starého krále. V hlubokém lese, kde houká sova, a když jí to nejde, houkne si znova. To hradu cimbuří, větry zle fučí, jako když někde vzteklej pes kňučí. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam stojí. Sedí, klečí.
1: Ale leží.
0: Jo, ale hraje to stojí. To mě instruuje. A v tomto hradě ve vysoké věži starého krále dcera tam

0: Kuka.
1: A čumí.
2: Ale nemůže čumět princezna, to se čumí jen do výkladu. Jak to bylo?
1: Potůček.
2: Potůček pod hradem šumí. A šumí. Jen princezna do dálky kouká. Kouká, jak umí. Teď jsem na to přišel. Čekala. Čekala. Čekala. Čekala. Čekala. Musíte zahradit operního, podložit to operně, samozřejmě.
1: Operně?
2: No jo.
1: Tak operně.
2: No.

0: Pinkerton!
1: Co na mě křičíte? Klimprton, co to je?
0: Ale já přeci zpívám Pinkerton.
1: A kde je to?
0: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
1: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
0: Ale to je přeci ten známý děj opery.
1: Aha. A jak jste to křičel?
0: Pinkerton.
1: A vy jste ho znal?
0: A neznal.
1: No tak to hrajete.
0: No tak pokračujeme. No.
2: Čekla. Čekla. Čekla. Volala. Volala. Kde je Pixla? Kde je Pixla? A poslední
3: slova v herlení
2: Pixla.
3: Zoufalství vypila jednu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede.
1: Moment, co to hrajete? To není žádný rytíř, to je nějaká chromá hajtra. Rytíř má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu. Z nos der plamen a od podkop mu lítají jiskry.
0: No prosím, tak no. Bude jiný ten kůň.
1: No bude, no.
3: Tu leží na zemi, tílko to bledé, a dole od lesa rytíř už jede.
1: Moment,
0: hej!
1: Kdy jsme to přejeli?
0: Přejeli?
1: No bodej, ne, to by jsme byli někde na Karlštejně. No, tak znova.
0: Tak prosím.
3: Tu leží na zemi, tílko to bledé, a dole od lesa rytíř už jede. Moment!
0: No.
3: Uvázal komoně na dvořek javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahor.
1: To už je tam?
0: No ovšem.
1: Tam vylít jak zátopek, to přeci nemůže tak rychle vyběhnout nahoru, řeči, když má na sobě to, jak se to jmenuje, to plechový...
0: Brnění.
1: Brnění. No a takhle nemůže vyběhnout. Musí, řekněme, jak mu to ten krunýř dovolí, že jo?
0: Prosím.
1: Uvázal komoně na dvořek javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.

0: Kůži tíř dal se do pláče. Co pak to nešlo jináče? Proč nečekáš, a když jsi, proč život brala si?
1: A proč? Si.

0: uvítá dýku pruce a vrazil si v srdce, pak se spalilo všem, smrt, konec, po všem. Když je jednou po všem, tak už nemůžete nic hrát, protože je po všem. Musí mít poslední slovo. Pak se svalilo všem, smrt, konec, po všem.
1: To jsem kdysi znávával takového malého kluka a ta nejzvědavější koza byla proti němu ignorant, čili ignorámus. To je taková osoba, která nechce vůbec nic vědět. Říkával mi strýčku. A to byly porád otázky jako: strýčku, kráva, proč má rohy? Nebo: strýčku, nebe, kam vede? Nebo: strýčku, moře, proč je slané? Jásku, moře, povídám si. Proč je moře slané? A tak jsem se zamyslil, kluk někam utek a já začal pátrat. No, to víte, člověk všecko vypátrá, když si dá práci a když má na pomoc lupy a čočky, drobnohledy, chemii, svědky, knihy a ústní podání. A věřte mi nebo ne, já na to přišel, proč je moře slané. Jenže kluk mi zatím někam zaběh z očí a Bůh ví, kde je mu konec. A tak bych to alespoň rád vyprávěl vám, máte-li zájem. Začalo to u dvou bratrů na malé vesnici. Ten jeden, Marek, měl statek. Měl ovce, měl krávy, voly, lány, rybníky, husy, kachny, slepice, holuby, prasata, vinice, lesy. Taky měl ženu a dítě. Ale ty do majetku nepočítal, protože byl držgrešle, kolenovrt a chamtil. Ten druhý, Kouba se jmenoval, měl ženu a moc dětí. A pak už nic. Ale tu ženu měl rád a ty děti taky. A měl dvě zdravé ruce, tak pro ně pracoval. Moc z toho domu nepřines. A když pak měl děti už 7 a ruce porád jenom 2, tak to vám dá rozum, toho na stole mnoho k večeři nebylo. A najednou tu byly Vánoce. A co teď? Povídá si Kouba: dojdu k bratrovi Markovi, zrovna zabíjí, snad mi něco dá. Pravda, Marek sice zabíjel, ale dát bratrovi vejslušku, to se mu nechtělo. Kroutil se, vymlouval se, a kam prej by přišel a semle a támhle, a najednou ho popad stek, vzal půlku prasete a hodili po bratrovi a povídá: tak si ji vem a jdi s tím k čertu. Kouba měl to štěstí, že mu bída nevzala humor. Hodil si půlku vepře přes rameno a šupajdil si to domů. Sumíroval si už v hlavě, co se s ní sezelím, co bude vovar, čunku že naloží a v tom halt! Někdo vykřik. Stojí tam takový hajný. Kouba ho tu nikdy neviděl. Kam pak s tou půlkou? Kouba mu dobrácky opakuje, co bratr mu se vstekem houknul. No jinu, vlastně k čertu. Tudy prosím. Hajnej mávnul rukou a je tam v zemi díra a schody vedou dolů do tmy. Jdi po schodech, až přijdeš k železným dveřím. Zaklepej a otevřou ti malí čertíci. Těch zpratků si vůbec nevšímej, jdi pořád, až přijdeš k Luciperovi a dej mu to vepřové, on ho rád. Bude ti chtít dát od cesty, ale neber nic než takový starý rezavý mlýnek. Bez toho mlýnku se nevracej. Kouba se zrovna chystal, že si trošku podiskutuje, ale než otevřel papulu, zbyla za jiného než fajfka. Visela ve vzduchu, zabafala a byla taky pryč. Stalo se přesně, jak ten hajný povídal. Železné dveře mu otevřeli čertíci a hned to začalo. Skákali, metali kozelce, kotrmelce, hvězdíce, salta a najednou jako když utne. Lucifer vyšel z kanceláře. A heleme se Kouba. A ani Koubu ke slovu nepřipustil. A pojď prej dál, tady to pověz na ten hák, co mám vyset ty stvrzenky. A už otvírá pokladnu. Tady máš ocesty, chceš to ve zlatě, tedy, nebo to chceš ve stříbře, nebo to chceš ve valutách. V pokladně se to třpitilo zlatem a drahým kamením. Prsteny a náušnice, řetězy a hodinky a zlaté zuby a můstky. A što si valuta, što si akcí. Ale Kouba si vzpomněl na rezavý mlýnek. Ležel tam pod oknem mezi starým počítacím strojem a hromadou razítek a klapsových perakolků. Já bych se spokojil tímhle rezavým mlýnkem, povídá Kouba. Lucifer přistrkuje ke Koubovi svazky bankovek pokroucených vedrem pekelným. Ber tohle a moc nemluv. Kouba dělá hloupého, nechá bankovky bankovkami a najednou hups, popadne mlejnek a ven z kanceláře. A Lucifer za ním, no to se ví. Když někdo sedí celý život v kanceláři, není tak rychlý jako Kouba, který denně tuží svaly, dýchá čerstvý vzduch a střídmě jí. Ani ti čertovští uličníčkové Koubu moc nezdrželi, ač dělali, co mohli. Kouba je setřás a hurá po schodech po třech, až se dostal z horoucího pekla na paseku nad potokem. A tam si ten mlýnek poprvé pořádně prohlíží. To je divný mlýnek. Najednou mu před očima zabafá fajfka a v kouři se objeví Hajnej. No, a víš, co vlastně máš? Povídá Hajnej. Rezatej mlýnek, Kouba na to. A měl trošku na Hajnýho vztek. Abyste totiž rozuměli, tenhle Hajnej byl taky čert, ale nějak se pohádal s Luciperem a zůstal mezi lidmi. Chodil s nimi do hospody a na schůzeno a, jak se řekne, vlivem prostředí se z něj stal Hajnej, který lidem spíš pomáhal. Velice byl totiž rád, když mohl něco vyvést na truc Luciperovi. No, zkrátka, typický odpadlík. A teď prozradil Koubovi, že ten mlýnek je vlastně kouzelný mlýnek a že namele majiteli, co si srdce přeje. Jenomže se musí včas zarazit, jinak mele a mele a mele a že přestane mlít, jenom když řekneš eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. Doma Koubova žena koukala jako blázen. Mlýnek stál na stole a mlel. A lezly z něho pečené husy, kuřata, ryby, saláty, dorty, vánočky, šaty, prádlo, líže, víno, saně, hračky a zase dort, pivo a hele, ještě dort. A co je tohle? Koblišky a cukroví a med a dva ouhoři. Zkrátka, kdyby byla bývala už televize, tak i ta televize by byla bývala, byla z mlýnku vylezla. A hodný Kouba nad tím stál a smál se a radoval se, že se děti smějí a že se radujou, že se žena směje a raduje. A žena se smála na Koubu a Kouba na ženu a na děti a děti na tátu a na mámu. A mlýnek mlel a mlel a najednou Kouba povídá eniky beniky, co snamlel, to snamlel dost. A jako když utne. A v tom tichu povídá Kouba, co bychom s tím se vším dělali. Děti, oběhněte chalupy a ať sousedí všeho nechají a že je zveme na hostinu. No, přišli všichni. Hospodský dal na hospodu nápis Dnes se nevrtí a pan farář to dal na kostel a všechno bylo u Koubu a jedli a pili a hodovali. Přišel i bratr Marek se ženou, s děckem i čelátku přivedl zadarmo se nadspat. To není přece každý den. No, najedli se, napili se, zasmáli, dostali po vejslušce a ve zdraví se to rozešlo. Už byla noc. Vrátka vrzla, na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Kouba vyjde ven. Bratr Marek, že prej měl jednu matku a jednoho otce a bratříčku sem a bratříčku tam. A jak si jako děti hráli, no zkrátka, no, Kouba byl dobrák, taky trochu pil, z prvního spánku byl probuzený, tak ani hrubě nevěděl, co dělá, a ten mlýnek mu za $1,000 prodal. Marek časně ráno vyhnal rodinu i z čeledi na pastvu a začal vařit. Co se v takové lakomé makovici může vylíhnout za jídlo? Krupičná kaše, a mlýnek mlel. A Marek držel hrnce nastavené. Už měl pro rodinu, už měl pro chasu a už ani neměl hrnce. Tak dost, povídá. Ale tomu mlýnek nerozuměl, mlel dál. Už ne, křičí Marek. Kde pak? Co to je už ne, myslí si mlýnek a mele dál. Hrome, tak dost, povídám. Marek klel, nadával, jak byl doma zvyklý ženě a čeledi. A popad mlýnek a praštil jí muzem, ale kde? Mlýnek mele a kaše leze ven a kaše a kaše a zase kaše a už jej plná světnice. Marek vynáší nábytek, vyšívané dečky, všechno samá kaše. Teď popadne piano, plné kaše, trmácí se s ním, hroma by do všeho. Teď má stej, že to všechno vyhnal z domu, na všechno je sám. To mi byl čert dlužen, povídá Marek. To jste správně řekl, pan táto, ozval se hlas. Ale kdo to mluvil, to Marek nevěděl. Jen nad plotem se táhl obláček kouře z fajfky. A Marka popadla hrůza za bílého dne a horem pádem za bratrem. Pojď, prosím tě, honem pojď, vezmi si ten prevít mlejnek. Když došli k Markovým, bylo už boží dopuštění. Kaše rozvalila chalupu, povalila holubník a už si to patlala do chlíva, kde malé telátko jí začalo ulizovat. Kouba se svlékl a hup po hlavě do kaše. Nahmátl mlýnek a ven s ním. Eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. A bylo po všem. Vem si to a jdi mi s tím z očí. Dvakrát ho ani nemusel pobízet. Hodil Markovi $1,000 zpátky a domů. Uplynula nějaká doba a celý kraj se změnil k nepoznání. Chalupy jak ze škatulky. Zahrádky v pořádku, čisté chlívy, napajedla, traktory, no, jak by ne. Když někdo něco potřeboval, zašel ke Koubovi a mlýnek namlel. Namlel tvárnice, namlel vápno, namlel tašky, hnojivo, no všechno. I peníze na doktora. Kouba to s tím mletím nepřeháněl. Tomu žena radila. Všecko od toho mlýnku nemůžeme chtít, říkávala. Třeba by se vymlela potom. Koubo, teď by jsme zlenivěli. A tak se v tom okrese žilo pěkně. Lidi nemuseli být zlí, protože si neměli co závidět. Měli to, co měli rádi, a měli rádi to, co měli. A víc k životu člověk nepotřebuje. A pohádka by mohla končit. Ale moře by v tom případě nebylo slané. A tak musí pohádka pokračovat. Marek se žral a záviděl bratrovi. Dříve on měl ze všech nejvíc. Nikdo neměl tolik, co on. Vykřik a poslechlo se. A co teprve mohl mít, kdyby byl ten mlýnek, nebyl bratrovi vrátil. A teď žena od něj odešla, dítě vzala sebou, čelátka se rozutekla a Marek sedí na gruntě sám, hromady do všeho. Tu noc nesvítil měsíc. Marek zapsáhl nejlepšího koně, vyjel za vesnici, nechal vůz stát a vrátil se pod okno ke Koubům. Poslouchal. Spali. Vypáčil okno, vlezl do seknice a do malované almary. Namátl mlýnek a oknem ven. Jak si chtěl nadejít sadem, vrátka vrzla a probudila Koubu. Ten popad dvojku a za zlodějem. Ale Koubová se mu postavila do cesty. Tak to ne. Zlí lidé nám ukradli mlýnek, povídáš. A co když tě zlí lidé zabijou? Co já? Co děti? Nemáme dost? Nevede se nám dobře? Ženská vidí někdy dál než mužský, to se musí nechat. Kouba pověsil flintu na zeď, zavřel okno Almaru a povídá dobrou noc a šel spát. To už Marek uháněl daleko za vesnici a nezastavil se, až dojel k moři do přístavu. Dal se najmout na loď jako námořník a naplánoval si, že někde daleko za mořem mu mlýnek namele bohatství. Nejeli ani den a noc a přišel oběd. Nachytali ryby, uvařili a jedli. Marek sousto v ústech převrací, povídá, ne, je to neslané. Nemáte sůl? Kde pak sůl, povídá kapitán. Sůl, to je hrozně drahá věc, tu nemám. Drahá, říkáte, ha? No já vám lacino prodám. Marek vybalí mlýnek a velí, mel sůl. A mlýnek mele. A teď to začalo jako tenkrát s tou krupicovou kaší. Mlýnek mlel a mlel a mlel a mlel a sůl se řine z kajuty do podpalubí a stoupá nahoru a už je na palubě. Ukradl sice Marek mlýnek bratrovi, ale jak jej zastavit, to zase nevěděl. Když už loď se nakláněla natolik, že každý námořník věděl, že se musí potopit, spustili záchranné čluny. A jak to má být, kapitán čekal poslední, až všechno nasedne, a čekal i na Marka, až nasedne do člunu. Ale v tom kapitánovi před nosem zabafala fajfka, udělal se obláček kouře z laciného tabáku a někdo povídá, toho neberte, toho je čert čertu dlužen. No, kapitánovi sice bylo divné, že fajfka sama bafá a sama mluví, ale to víte, když se potápí loď, to je fofr. To je fofr, to se lecos přehlédne. A tak poslech fajfku a Marka nevzali. Potopil se i z lodí, i s mlýnkem. Co se stalo s Markem dál, nevím. Ale mlýnek mele sůl dál a mele a nikdo ho neumí zastavit, jen Kouba. A ten o tom neví. A na zlého bratra si vzpomene málo kdy. A dokud ten mlýnek bude mlít, bude moře vždycky slané.

0: jich cymbálka.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. My jsme v minulé sezóně dělali to, že jsme vyzývali obecenstvo, ať se ptají, a museli jsme s tím přestat. Protože já jsem vždycky vyzval, ptejte se, cokoliv vás napadne, jenom zvedněte ruku. Ono, jak se mají ptát, když oni nepustí ke slovu?
1: Já bych hrozně rád, aby dnešní večer byl takovou besedou, tak aby jsme si povídali, co je nového, co doma, co vaši, jak se máte.
2: Ano, na jiný téma. Půjdem na kameňáky. Povídej, vůbec jak vznikl ten nápad?
1: To byla úplná náhoda. Marodil jsem, ležel jsem v posteli a já jsem hrozně špatný pacient. Já nevytočím se potit, já furt jedna noha tam, druhá tam, lítám po bytě. Vzpomněl jsem si na něco, hledal jsem nějakou adresu ve starém diáři, byla to účtenka z hospody, na které jsem měl ale poznamenáno asi 5 nebo 6 anekdot, které jsme si kdysi při víně v družném hovoru s kolegy vyprávěli. Tak jsem to takhle sebral, koukal na to, říkal jsem, tohle je bezvadný vtip, ten taky. Ježíš, tenhle ten bych mohl použít ve filmu, tenhle ten taky, ten taky. Teď já bych mohl všechny použít ve filmu. Teď já bych mohl udělat celý film postavený na vtipech. Nápad, byl jsem do postele, dal jsem blok tušku, psal jsem si všechny vtipy, na které jsem si vzpomněl, obvolal jsem všechny svoje známé, které mě posílají své oblíbené vtipy, zavolal jsem do nakladatelství Trnky Brnky, mě poslali nějaké svoje starší výtisky, zkrátka vzniknul Kameňák jedna vyloženě na bázi anekdot. Návštěvnost nebo úspěch toho filmu byl veliký a páni producenti mě donutili, abych točil pokračování. Protože jsem dostal spoustu dopisů od lidí, ve kterých mě posílají svoje oblíbené vtipy a anekdoty nebo veselé příhody ze svého života, veselé příhody ze života sousedů a tak dále. Takže já vám můžu říct, že nakonec se to sešlo a já mám na půdě na chalupě asi na 60 tisíc dopisů. Tam je asi 30 beden od banánů plný dopisů. To není vůbec možný přečíst, samozřejmě to je nadlidský úkon. My to máme na půdě jako tepelnou izolaci. Nikdo tam má seno, nikdo tam má slámu. My tam máme dopisy a čas od času nějaký ty dopisy vezmu a čtu, třeba když je blbý počasí, mamce to vyprávím a říkám, mami, tohle je bezvadný vtip. A třeba nějaký košilatý, rozumíte, matka, říká, opovaž se ho dá do filmu. Ukaž, já to hodinu kameny, to jsem, jo. Takže vám můžu říct, že opravdu je to velice těžký, protože moje maminka, když viděla Kameňák 2 nakonec, no, tak teda jako chválu jsem nesklidil, mám můžu říct.
2: No a když byla premiéra, lidi vstali, tleskali, z nich dostal kytku, klanil se jako medvěd. A když si ty lidi sedli po těch ovacích, tak v první řadě stala paní, to byla paní Trošková, a pronesla památnou větu, doufám, Zdeňku, že po třetí už takovouhle sprosťárnu nenatočíš. A ty si na to odpověděl, co?
1: Ano, maminko, maminka čerka, tady máš pohádky Boženy Němcový, ty toč. Mám já potom poslouchat tam od Jiřky Nováku nebo od Stary Kotroušový, že ti nechám točit takový desprostiárny u nás. Takže já jsem říkal, dobře, mama, ano. Jenže druhý díl měl u diváku ještě větší úspěch a páni producenti tlačili, aby do třetice všeho dobrého a zlého udělal Kameňák číslo 3. Helena Růžičková, když jsme začali točit první díl, tako vyvěštila, bych řekl, nebo vypočítala. Řekla, že budou 3, já jsem, že se zbláznila, vyjde to, pravdu měla, jako vždycky ostatně. Já jsem říkal, páni producenti, musíte se dovolit, mamá. A páni producenti napsali dopis, vážená milá paní Trošková, obracíme se na vás s prosbou, jestli by se byla tak moc hodná a dovolila svému synu Zdeňkovi Troškovi natočit Kameňák číslo 3. A maminka to nepodepsala. A já točil přes zákaz pod hrozbou, že budu vyděděn. Vzniknul Kameňák číslo 3 přece jenom, protože opravdu těch fórů, co jsme dostali, bylo čím dál tím víc a víc. Těžká práce to byla. Nemyslete si, že číst anekdoty je něco veselého. To je úmorná práce. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Hned vám řeknu proč. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani po tmě. Na to, že abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byli vtipy zase tak blbí, že s nima náš táta zatápil v kotli. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě, plete svetr, okolo letí autobus, no tak jako to. Na té třetí hromádce jsou vtipy takovýho rázu, že teda jako nevíte, jestli je vůbec můžete použít, abyste nebyli napadený nějakou takovou společností, která třeba tady hájí právo zde žijících menšin.
2: Třeba Romů.
1: třeba Romů, Vietnamců, gejů, já nevím, Židů, prostě všecko možný tam je, na té třetí hromadě. A na té čtvrté hromadě to jsou ty vtipy, které můžete použít. Dostávám pořád. Před 14 dny jsem dostal moc hezký vtípek od dívky, školačky, tam mohla chodit tak do třetí nebo do čtvrtý třídy podle písma, to byly takovýhle písma na velikánský. Poslala mě dva vtipy roztomilý. Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle. A říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano, holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda. Moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A maminka říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou. A ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl von! Opravdu těch vtipů je hromada, já samozřejmě se všechny nepamatuju, jeden pro druhý zapomenu, ale jsou tam takový hezký vtipy. Když dovolíte, já bych řekl třeba ten nejslušnější z té první hromádky. Na patologii pitvá patolog pana Nováka. Pitvá a kdo jenom koukne, řekne, hergot, ale ten Novák má velkýho pindoura, to já musím jít ukázat domů manželce, tohleto. Tak ho uřízne, dá ho do igeliťáku, přijde domů, položí také na stůl a říká, Věruško, pojď se na něco podívat. A Věruška před kuchyní říká, co je? No nekecej, Novák je po smrti, jo. No, tak vidíte, to taky nejde natočit takovýhle vtip. Takže to jsou opravdu fóry. Kolikrát se smějeme, můžu vám říct. Ve třetím díle Kameňáku mě hrála velice silná a ta početná romská rodina. Dělal jsem konkurs v Rokycanech, tady u Plzně. A můžu vám říct, že jich přišlo asi 120. A nejhůř oblečený jsem tam byl já. Já přišel ve Vietnamkách, v kratěsek a v triku. Oni přišli všichni jak na svatbu. Načesaný, namydlený, nastrojený, opravdu teda klobouk dolů. A všichni, a to je důležitý, všichni, kteří byli před kamerou, byli naprosto skvělí herecky. Opravdu. A potom dozvá ten Kameňák, co už viděl, tak mi dá za pravdu, že ta rodina tam fungovala bezvadně a byli úžasní a mám v nich velikánskou radost. Opravdu musím říct, že mnohý český herec a herka by se od nich mohli učit.
2: Ježí Zdenku, teď mi připomněl, on nám přece ten jejich šéf vyprávěl nádherný for přece. No,
1: ten byl krásný a ten taky nejde použít. Počkejte, kdo to bylo. Jo, potká Dežo Joža a říká mu, ty Jožo, ty mě řekni, ty jsi tmavý, já jsem tmavý. Ty máš tmavou ženu doma, já mám tmavou ženu doma. Ty máš tmavé dítě a já mám bílé. Jak je to možné? A Jožo na něj kouká a říká, ty Dežo, ty mě pověz, máš taky takhle dlouhý péro jako já? On říká, no tož to mám. A i tak to tlustý? No tak tož to nemám. No tak vidíš, vole, jde ti tam světlo. Bába Kropáčková, paní Vejvodová, Určitě si pamatujete, to je ta 80-letá babka, která za pomoci modrého pramene znásilňovala muže v Kameňákově. Můžu vám říct, že opravdu, to mě sám pán Bůh poslal do cesty tuto paní, šel jsem na metro, zastavil mě jakýsi pán a ptal se mě na jakousi ulici. Já mu to vysvětluju, kudy kam, a z metra vystupovala právě paní Vejvodová, poznala mě po hlase a říká: je, pan režisér, je, pan režisér, podepište se mi, mě se už podepsal i Rafael Kubelík v 46. A než našla vůbec té kabele kus papíru a tušku, což trvalo takových 5-6 minut, tak mě za tu chvilku stačila říct skoro celý životopis. A já tak na ní koukal a říkal jsem si, no to je úžasná paní tohleto, to já bych potřeboval do filmu na tuto roli, neboť jsem mi do té doby ještě neměl obsazenou. A já říkal: paní, vy se mi líbíte. A ona udělala: ale jděte vy. A já se, ne jako, že bych se vás dal do filmu. A ona říkala: a ne, to není možný, pa, je to možný. Opravdu, já říkal, opravdu. Čestný slovo, já panu, čestný slovo. No tohleto, až já řeknu u nás bábám v domově důchodu, tak se toho posadám, A bylo to. To bylo koncem března a začátkem srpna, nebo kdo točili, produkce přivezla paní Vejvodovou do Týna nad Vltavou, kde jsme natáčeli. Ubytovali jsme ji na hotelu a já jí říkám: paní Vejvodová, mezi 7 a 8 hodinou večer se tady sejdeme v jídelně a já vám zároveň řeknu, co zítra budeme natáčet. 7:30, 8:30, 9:30, 9:45. Paní Vejvodová nikde. 9, na pokoji nebyla, nikde nebyla, v hospodě nebyla. Ježíš Maria, kam se ztratila? 9:30, 9:45 hledáme okolo hotelu. Všude, jestli chudák tam nikde nepadla, neklopítla. Voláme, nikde nic, 10:30, 10:30, už chodíme okolo řeky, tam teče Vltava. Jestli náhodou tam někde se nezamotala, už já neplave k Orlíku tam, jo. Nahoře takový temnej háj, kdo to tam zná z vás, teda v tom Týně nad Vltavou. Jeba tam leží v oboře nožičky nahoře. No a vy se smějete, mladá paní, bude byli kasárna, jako jo. Hledáme, hledáme, bylo 11:45, my říkám, musíme zavolat policii, to není možný tohleto. A najednou proti nám jdou takový rozjařený chlapci a říkal jeden: ty vole, ale ta bába, ta byla hustá. Já jsem zpozorněl. Říkal jsem: mladenci, mladenci, jaká bába, jaká hustá. Tam na diskotéce cestí taková bába na baru, ta je skvělá, teda ta tam řádí jak tajfun. My jsme vešli na diskotéku, paní Vejvodová seděla na barové židličce, tady měla bílý víno, cigaretu v ruce, tady měla vodku Puškin. Vedle ní na tom baru leželi, leželi takhle. 3 úplně ožralí vojáci, ona je zlikvidovala. Oni nestačili a mi říká: šéfe, podívejte se, to vojsko dneska hovno vydrží, s nima žádnou válku nevyhrajeme. Já říká: paní Vejvodová, kde jste? Tady. Jepa, kde jste měla být mezi 7 a 8 hodinou? Tady. Zapomněla samozřejmě na to. Tam se jí líbilo, já pak víte, tak jdem spát. Ne, jestli chceš spát, tak mi se tady líbí. Až 16:30 ji doprovodili mládenci domů. A v 7 hodin už seděla v maskérně a už jako se cigaretu a kafíčko. Jo. Normálně babka Temelínka, vám řeknu, jo. Já vůbec nevím, čím se dopuje, protože tam měla takový energie. Ona okamžitě věděla, kdo na jakém pokoji a s kým bydlí. Kdo v kolik hodin od koho šel. Ale aby si zapamatovala 2 věty ze scénáře, ani omylem. Ani omylem.
2: Já se ještě musím vrátit tvojí matce. Vůbec bylo zajímavé, jak se tam zjevila, že jo?
1: Mí rodiče vůbec nejezdí na natáčení filmu. Byli jednou, když jsme točili Princeznu Zemlejna, to bylo tam přes kopec, tak se přijeli podívat na natáčení, jednou neděli odpoledne, jinak nejezdí. A najednou představte si, moje mama, která byla zásadně proti tomu, abych točil tyto sprostý filmy, tak se najednou zjevila na natáčení v den a ve chvíli, kdy jsem točil ten nejsprostší záběr. Moje maminka tam stála a my jsme točili před tím bordelem tam tu scénu, kdo z vás viděl, jak ten sexuální loudil, ten husky, tam na tu tabuli, kde bylo napsáno nabídka dne, kresl ten velký kosoštverec. Moje maminka se tvářila, jakože té geometrii vůbec nerozumí. Ale doma, co jsem si potom teda vytrpěl. No jak se to stalo? Moje dobrá známa paní Věruška s maminkou, s Týna nad Vltavou, Mašku, mě chtěli udělat radost a překvapení, domluvili se s mamá, dojeli pro ní autem, v neděli přivezli do Týna, šli na mši do kostela a po mši i s panem farářem se vydali na Horní náměstí, kde Zdeneček hezky filmoval. Já říkám, no to snad není pravda, tohle to si nevymyslíte vůbec, no.
2: Je to konečná série?
1: Já si myslím, že jo, ta že dotřetí ze všeho dobrého, hodlého. I když mě pořád lidi zastavují, jak je pan troška pokračujte v tom, ať se máme čemu smátulím. Jedna paní zastavila a říkala, helejte, já doma vařím, já doma žehlím, pustím si tam kameňáky a je mi to hned všechno daleko veselější, to, ta práce monotónní a udělám hromadu práce přitom. To je bezvadný, děkuju, upřímná. Ne, já se ještě vrátím k té paní Kropáčkové, protože ona je bezvadná, ona jak se stala slavnou a bydlí v Praze, tak když jede metrem, tak ji ty lidi poznávají, hlavně teda mládež školní. To jedou děti z 5. a 6. třída, křičí, ty vole, Baka Kropáčková, kluci, ať vás nepřeřízne. No. A ona má takovou velkou kabelu a také si vždycky sedne v tom metru a vybere si vždycky nějakého chlapa, který sedí proti ní a takhle sedí a tak na něj dělá. Mrká na něj tohle toto. Lidi se začalo uculovat okolo, on začal červenat, protože neví co. A máma v hrádení. A pak odevře tu kabelu a vytáhne skleněnou placatici, kde má tu modrou vodu. A to už se směje celý metr, rozumíte. Takže ona má obrovský smysl pro humor. Neuvěřitelný, ale já vám řeknu, co mě provedla. Jeli jsme na zakončení festivalu Febiofest do Krnova. To je až tam na polských hranicích. Jeli jsme na poslední chvíli, dostali jsme od pořadatelů krásnou novou limuzínu, bylo to nějaký Volvo 60 nebo 80, já to zrovna nevyznám. Mladýho kluka šoféra v košilce bílé, v kravatě, řídil. Já jsem seděl vedle něho a vzadu na sedadle trůnila bába Kropáčková. Ježiš, to je auto tohleto. No to je krásný, halejte, ježiš, mrt. Úplně nový. A na nic nešahajte, ať vás to třeba nekatapultuje někam ven, jo, na nic mečkejte. Jedeme, jedeme, a jak říkám, jeli jsme na poslední chvíli, takže ten řidič jel 180, najednou slyším, ježiš Maria Josef, no to jsem tomu dala. Já se otočím, ona si nalejvala v termosky čaj, a jak to houplo, nebo on přibrzdil, já nevím, prostě celá se zlila. Tady voca až sem nedolu. Říká, ježiš Maria, i to sedadlo jsem polila Krista Pána. Vytáhla kapesník, kdy tam začala taky utírat. Já mám, prosím vám, nechte to bejt. Rozmažete tam ty holuby ještě na tom. Jaký holuby, to je zprosté, já mám nový kapesník Krista Pána, tohleto. Co udělala? Sundala si blůzičku a pověsila si ji na moje opěradlo. Sundala si sukni, tu si pověsila na jeho opěradlo. Sundala si kombine, to dala dozadu na okýnko a seděla tam pod prsen. No. Pod prsence a v těch bombardiákách, rozumíte? A te, protože i tady měla mokrý, tak seděla, takhle se je sušila. A takhle jsme... a takhle jsme jeli. A já jsem se otočil a říkal, no to snad není pravda, tohleto. Co to děláte, jsem říkal. On říkal, můžete to usušit, ne? Já představte si, my jedeme rychle 180 tadyhle, zastaví nás policajt. A co bude? Zítra bude napsáno v Blesku. Režisér troška chtěl znásilnit stařenku, už ji měl rozbalenou v autě. A ten kluk si to uvědomil, ten řidič je úplně zbler, jo, rozumíte, úplně bezzelený. Je vám mladý muž, kdyby se tak stalo a zastavil nás policajt, prosím vás, dojdete k němu, prudce dupnete na brzdy, jak v americkém filmu, vyskočíme oba z toho auta, necháme otevřený dvířka, schováme se za něj a budeme mu říkat, děkujeme vám, pane policajt, že jste nás zastavil, podívejte se, vy jste nás zachránil život, tam sedí bába Kropáčková skoro nahá a chtěla nás zajít znásilnit. No sranda s tím byla veliká, když jsme měli rozloučkový večírek, poslední, teda takovej ten takzvaná dotočná, kde se sejdou herci a štáb. Po natočení filmu, je taková slavnostní večeře a tak jsme se tam rozloučili, poděkovali jsme si navzájem a bylo asi 10:45, jsem odcházel domů. A vidím Kropáčková u stolu, pivo, červený víno, becherovka, zelená, fernet a vodka. Japa, bude vám špatně, Andulko. Nikdo, píp, Japa, tak jsem šel. Podešel jsem, jak říkám, bylo 10:45, druhý den v 9:30 ráno telefon. Říkám, prosím troška. Dobrý den, tady ředitelka domova důchodců. Pane troška, tak takhle ne. To bychom si nerozuměli. Jepa, prosím, co pak se děje? Co pak se děje? V 4:30 ráno se nám přivedli paní Kropáčkovou úplně tuhou. Vůbec jsme ji nemohli vypáčit z auta. To byla úplně boží. tak jí musela sedět ve vrátnici od těch 5 hodin do těch 8, se pamatovala, protože byste jí báli dát do postele, aby se náhodou neudusila, kdyby na to. Jeba, a proč mi to říkáte? Já tam u toho nebyl. Já nejsem její chůva, za prvé ona je plnoletá, za druhý je svéprávná a za třetí, když jsem jí po 10. hodině večer řekl, že jestli to všechno vypije, že jí bude špatně a ona mě poslala do pryč, tak jsem šel. Pak říká, ne, paní ředitelko, uděláme to takhle. Prosím vás, řekněte jí, že jste mi to žalovala, že jsem byl moc pozloben a že jsem řekl, že už s náma nikdy nikam nepojede. Na žádnou premiéru, na žádnou prezentaci filmu, nikam. Za 14 dní jsme přijeli do nějakého města s premiérou. Bába Krupáčková jela s jinými herci v jiném autě. Já přijel asi 4 hodiny po. Vejdu do té místnosti, kde jsme měli jako sraz. Tam seděla Krupáčková u stolu, vedle ní seděli nějaký ty novináři. Jak mě spatřila, jak jsem večer udělala. Ježišmarja Josef Chéte, odpuste mi to, pro Boha Krista pána, odpuste mi to, já už se nikdy v životě také nebožeru, ježišmarja. Já jsem se musel obrátit, protože v tom momentě mě naskočil v obrázek Sarky Farky Loupežníka z filmu Hrátky s čertem, to bylo úplně přesný, to bylo úplně samý. Já jsem jim tak na ní zahrozil, říkal jsem, vy. Jo. Ne, jestli sranda veliká. Můžu vám říct, že takovou energii, jakou má ve svých 80 letech, to nemá kolikrát 20-letý kluk nebo holka.
2: Ještě řekni, jak jsme byli někde na tom festivalu a jak tam posadili vedle Dolly Buster a bábu Krupáčkovou, jak tam přišel ten dotaz.
1: Někdy se ty lidi stydí ptát, ale když dáte lístečky, tak ty lidi napíšou. To se nebojí, nestydí. Nemusíte podepsat, nebo napíšou úplně jinak. Přišel dotaz. Prosím vás pěkně, kdo má větší kozy? Dolly Buster nebo bába Krupáčková? Já nevím, jestli víte, kdo to je Dolly Buster. Dolly Buster, no, tak je slavná pornohvězda, převyvinutá. Tak jsem odpověděl, no, Dolly Buster má větší, bába Krupáčková delší. Ona bere všechno s obrovským humorem a nadhledem. Bezvadná paní, že bude dobrá.
2: Když se točila pohádka z pekla štěstí, tam byl přece Karel Gott.
1: No, Karel Gott, samozřejmě. Karel Gott byl na premiéře z pekla štěstí 1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z pekla štěstí 2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gottovi. A produkci mi říkají, ty, to ne, čověče, to moc se naštve. A to by se naštval. Šel hrát ve filmu, pohádce, tak tady má roli. On se mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon a říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z pekla štěstí. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné. Nadšený, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, ty to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není. Prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nezražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohně, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima. Čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle si kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřek jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, a tak Kájo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál v trůnu a říká, tak dost. Oba stop, Kájo, musíte přidat na hlase. aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičili tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlad. Říkám, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte pas, ale já jsem tenor, já se překřiknu. Tak nakonec opravdu ten Karel přidal na hlase, co nejvíc mohl. Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy Auspundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů, vylezli z autobusu a volali Onze Karl, Onze Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta a oni ječeli, pištěli, omdlevali divne, Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte, oni byli u blaženosti nebeské přímo, až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí, on jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája, no to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte. Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů, tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v chvíli první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny, všecky příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak kyselý okurky, všecko na světě. Je páno, to je opravdu úžas. Musím říct, přátel, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
2: Teď jsem si vzpomněl taky na jednu historku Blanarovičova.
1: No Ivetka, tak to víte, Ivetka to je živel, taky to je rtuť v těle. Já jsem si obsadil před lety do pohádky o princezně Jasnici, ale teď tím Ševci, tam hrála tu malou Ježibabku. A po letech potom jsem si říkal, Ježi, kdo by tak mohl hrát toho čertíka v princezně Zemli? Blanarovičová, beru telefonka, Babeto, ahoj, Zdeněk, je čau, ten, to co je, já budu točit pohádku, princezna, je pano, princeznu zrovna hrát nebudeš, no prosím tě, neříkej, že zase budu hrát nějakou příšernou čarodejnici, je pa, čarodejnici ne, Ivetko, čarodejnici ne, čerta, ticho, říká, na čertici, když už ne, je pa, ne, čerta. Ježišmar, já už nemůžu hrát ani ženskou. Nejenom, že to bude nějaká příšera, ale už to bude dokonce i chlap. No a jak vidíte, své role se zhostila naprosto geniálně. Já nevím, neznám jinou herečku nebo herce, který by mohl takhle dobře zahrát toho čertíka, jak to zahrála ta Iveta, že jo, samozřejmě. Zrovna s tím byla veliká. Mně jí bylo líto, protože to točilo v létě. Červené, srpenec, vedro. My tam v kraťasech napůl nahý. A ona na sobě trikot, na tom trikotu měla ten kostým těch kožešin, napatlaná těma maskama, nalepený fousy, ten mastik, který to štípalo, svědělo, rozumíte, paruku, dolepený uši, zuby falešní, obočí, všechno tohleto, drápy nalepený na rukou. Teď tam seděla za komínem, slunce do ní pražil, světla do ní prali. Ona říká, já už nechci být dramatická umělkyně. Sundejte mě dolů, to je hrozný, já vám tady chcípnu, bude se mě chcíplej čer, tohle to je něco, vy si tam lítáte v plavkách, já tu sedím v kožiše. Zabrčela. A její manžel, který se na to přijde podívat rovna, říká, kdyby si měla kozy jak Brigitta Nielsen, tak by si nemusela dělat čerta za komínem. Ona říká, sundejte mě dolů, já to zvrátím. Její syn, Matyáš, rozkošné to dítě tenkrát ještě, trpělo strašně moc, když jeho maminka hrála tu čarodejnici. Protože děti ve školce mu říkají, ty máš ale ošklivou maminku, blá. A teď, když babetka točila toho čerta, tak ten Matyáš, který měl asi 5 let, tak tatínek ho vzal sebou, že pojedou se podívat, jak maminka filmuje pohádku. Ale neřekl mu, co maminka hraje. Teď přijel na ten plac. A ten Matyáš vystoupil z toho auta a kouká, kdy bude krásná princezna, která němu poběží. A nejenom se úplně vidět, že proti němu běží čert. Kluk začal couvat, vyděšenej, oči navrh hlavy. A Iveta říká, to jsou já, tvoja mamička, co jsi mě nepoznal? To nejslo venka, že jo, tohleto. Dítě zbledlo, otočilo se a trapem utíkalo do lesa. Ona utíkala za ní, říkala, Maty, já to jsou já tvoje mamička, pozri, těmi to pesníky jsem tě chodila. Tak to. Ne, dítě letělo do lesa, táta ho tam hledal, kluk seděl za bukem, řval, že nechce mít takovou škaredou maminku, která hraje jednou sami takový nepříšery. Dlouho mu to trvalo, než se vůbec rovná s tím, že je to opravdu jenom role a že jeho maminka je krásná a hodná.
2: Tak Zdenku, a já bych teď šel na tvoje nejslavnější filmy Slunce, seno, jahody, další pokračování. To jsou filmy, které už by se dalo skoro říct, že jsou pro pamětníky. Jak se ti vůbec podařilo v těch Hošticích skloubit ty profesionální herce s těma lidma od vás? Co si budeme povídat? Ten film se dělá vlastně na place úplně jinak. Jakou oni měli představu? Si mysleli, že to odehraje jako divadlo, ne?
1: Přesně tak. Mysleli si, že přijdou nějaký herci z Prahy, navsi, že se hrajou divadlo, někdo to nafilmuje takhle a hotovo 20. A film se točí po kousíčkách na přeskáčku. Máte konec, začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která ví je. Nejmladší bylo asi 82 a nejstarší 94. Tak se dovedete představit, co to bylo za svitu. Jenom z Jirka, nic nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě navíc mačeny strany, ta teta. Tak taky říkal, Ježíš Maria, tohle to je divný film, žádný děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babičko, říkala, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, Ježíš Maria, jakž to? Říká, hele, holka, my takhle tohle to tamhle, žádný děj to nemá. Babička říká, boj, je můj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát věří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a navrhu do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, kdy sedí, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí ta Kelišová, a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde sedí ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková, a točí se zase ta Růžičková. A ve střihně se to všecko prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jiný tam je ta druhá, pak se to dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. Pateta, tady se sedněte, Kelišovej, a koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A kdež je Helenka? Jepano, není tady. No to vidím, že tady není. A kdež je? Jepano, není tady, budete to říkat mně. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Já vám říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmarja, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat, je pan, vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mně? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že jsi to ty. Je pan, ale já tam nebudu. Divnej film, tohle to je blbý, tohle to já. S kým já tady budu povídat? Je pan, říkejte to, mně teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hele holka. Já tam hraju s Růžičkovou, on tam vůbec není. Je pan, teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já z vás zítra ale potřebovat nebudu. Já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako, jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlili nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Svatou trpělivost musíte mít a největší form byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta svita těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu. Kabelku z Tuzexu se klanila, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, tak jak to znala z filmu, z televize, se klanila, klanila, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla. S pěstičkou hrota, říkala, počkej ty kanet, až tě chytím. Ježiš Maria, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto, Krista pána, co si lidi o mě pomyslí, nejčko? Že jsem taková i v životě, taková ale drbna pomlouvačná, já, která se nikoho nevšimne, na nikým se ani nevohlídnu, na nikoho se ani nepodívám, hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo, ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu, to dívám.
2: jak si je donutil, že ty starý ženský jak běžej, že jo? Teď každý bylo 150 let a oni běhali jak zátopek.
1: Jo, peníze jsou mocný kouzelník. Můžu vám říct, tak já jsem v roce 83, ten důchod těch starých dam byl 350, 380, 420, 430 korun. Oni dostávali tyto peníze měsíčně a my jsme jim dávali 100, 120 korun denně. Za ty peníze běhali, ani nohy neměli už. Takže Ježíš Maria, takových peněz, za co? Za co? Já, že tu sedím na té soudné lavici, já tu takhle sedím od rána do večera a oni mi nejčeště takový peníze za to dávají. Ježíš Maria, ten kluk trošku je hodnej, tomu bychom prdel měli líbat, Ježíš Maria, takových peněz, já si koupím svetr na zimu a uhlí, no Ježíš Maria. Oni měli pořád pocit, že ty peníze dostávají za nic. Potom začali vařit. Jedna přinesla lívance s borůvkovou tou omáčkou, tím žahourem, druhá, aby nebyla pozadu, udělala zase nějaký švestkový knedlíky, třetí udělala, já nevím, zase nějaký makový koláč a buchty a tohle to všecko, kde se předháněli, ale sranda s nima byla třeba ta scéna, jak ty říkáš, Cecilka píská v okně na píšťalu a báby letí na faru. Ty jsem tam měl takové to mužstvo, tak jsem tam na ně koukal a říkal jsem, pane Bože, dej jim sílu. Dej jim sílu, ať popoběhnu.

teta Bártu, ta malá, jako, tak, tak ta stála takhle na sortovní čáře. Tak, Davide, pozor. A její dcera tam prodávala v krámu a šla se podívat druhé, jak maminka hezky filmuje. A přišla akorát v momentu, kdy maminka okolo ní proletěla. Maruška zůstala jen také koukat, nevěřila svým očím. Babka vlítla na hřbitov, zahodila hůl a penášela nahoru ke kostelu. Říkala, stop, stop, stop. A teta Bártu si sedla na nejbližší hrob a říká, Ježišmarja, jsem se úplně nějak zadejchala. A už tam byla u ní Mařenka a říká, maminko, vy jste utíkala. A teta Bártu říká, jako už tomu ty nerozumíš, to bylo kvůli filmu. Ona, co kvůli filmu, doma to se plazíte po nábytku, hekáte a tohleto, že jo, co krok to prta, tady letíte jak zátopek, i tu hůl se tam zahodila. A teda Bártu říká, protože mě překážela v běhu. Obrovský fór byl, když v roce 90, den po revoluci na jaře, jsme jeli natáčet Slunce seno erotiku do Itálie. Tak ty babky některý, ty zbožní ženy, které teda v životě dál nebyly, než s jezedákama v Praze v zoologické zahradě, podívat se, jak vypadá živej slon, a pak se ho nemělo do Bílý labutě kupovat záclony a cíchy, znáte to, jo. Pak se jelo taky na Velehrad nebo na Svatou horu na pouť, to bylo všechno. A najednou do ciziny, ty babky, které nejeli, ale tak z lehké závisí říkají, holka, kam si dala rozum, kam tam jede, ty tě tam zabijou. Tě tam zabijou, někde tam se furt váčí, to ukazujou v televizi, furt tam střílí, holka, do tebe se trefí raz, dva, tě neumíš utíkat. No babky psali poslední vůli a závěti měnili a loučili se s celým světem, protože jeli na smrt, jo, samozřejmě. Teď jsme přijeli do Rakouska, zastavili jsme v nějakém městečku a zrovna u velkého obchodního domu a tam Keliška vešla ve svých krimplenových šatech. A s kabelkou Suzexu a zůstala stát, říkala, Ježíš Maria, to je z božího tady. No to není ani možný, žensky? Pojďte se podívat, co tu všecko mají. Krista pána, je tohleto možný. Ježíš, je. Tak tam stáli, ale teď to obdivovali a pak se otočila na předsedu a říkala, vidíš předsedo, to všechno jsme mohli mít, kdyby jsme prohráli válku. No a jeli jsme dál a protože tyhle ty ženy patřily ke zbožným ženám hoštickým, nejenom, že to bylo takový jako BBC místní, že jo, rozumíte, ale třeba já jsem dlouho hrál v Hošticích na varhany a moje babička byla jedna zpěvandule, Konopnice druhá, Keliška třetí a tak dále, takový Black Milk hoštický, rozumíte. A tak tam zpíval je tohleto a já, když tady mám ty zbožní ženy, takže jim ukážu Vatikán, ať mají radost. Přijeli jsme do Vatikánu a já říkám, podívejte se. Půjdeme se podívat, kde bydlí papež. Prosím vás, tady ten kostel za mnou, ta bazilika svatého Petra, je 4x větší jak celý Hoštice. Ne, abyste tam někde lezli a ztratili se tam. Teta, vy jste takový expert, slyšíte mě? Do mě pokoj furt, prosím tě, je to já. Jepa, no, teď vím, komu to říkám. Přes kostel k voltáři, obejděte si ho a zpátky tudy, zase k těm vratům. Za hodinu se tu sejdeme u těch zlatých velkých vrat. Za hodinu tam všichni byli, Kelišová chyběla. Je pak, kde ta bába zase je? 5 minut, 10 minut. Je pak, no ním možný tohleto. Je pak, Krista pána, no, co budeme dělat? Už jsme vybírali takový ty nejvyšší chlapy ze zájezdu, že se pustíme do toho davu, že jo, že budeme hledat podle těch bílých krimplenových šatů. Když tu najednou jsme viděli dvě stráže vatikánské gardy, ty pruhovaný, vypadají jak včelka Mája, uprostřed táhnu bábu Kelišovou. A ona ji nadávala do bejku a do kanclu, říkala, ježi, to jsou bejci, podívejte se, jak mě tady táhnou, jako mrchu mě tady táhnou. Tak jsem jim poděkoval, říkala jsem, teta, kde jste byla, co jste provedla, co jste ukradla, povídejte. Ale, napad co, aj, no tak kde jste byla, aj. Pak povídala. No, kde jsem byla? Jdu taky tím kostelem, říkala jsem ty, holka, kdy se sem do smrti ještě podíváš? Nikdá už se sem nepodíváš. A když už jsi tady, tak by si měla tomu papežovi dojít a spoj zamávat. A tak se vydala Keliška zamávat papežovi. Já pak kam jste šla? No, kam se šla? Tak jsem to dala doleva, tam byla taková kaple, takový dvířka malý tam byly, já vemu takhle, ale ono bylo odemčíno. Tak jdu dál, tam taková chodba tě dlouhá. Samý dveře, jsem začukala na první, nic, vyvedu dovnitř, prázdná cimra velikánská, druhý dveře, taky prázdná cimra velikánská, jeba,

0: těch cimer velikánských je ve Vatikánském paláci 1400. Teď si to vemte, že tam někde zamotáte, tam vás klepne Pepka a až tam budou za 5 let mít okna, tak tam najdou chcíplou kelišovou hoštic někde, celou vysušenou. Ježišmarja, ty jsi blbej, to se neviděl, no, to víte, že jo. Co se dělala dál, kam se šla, no kam jsem šla, já jsem se vrátila na tu chodbu a jdu a dělám no a vylezli tyhle ty dva blbouně, vytáhli mě ven. Takže opravdu s tou kelišovou, to byly radosti, tě řeknu, to bylo něco. Litoval jsem, že mohl natočit ten film o filmu. Během to natáčení, já myslím, že by to možná byla mnohdy větší sranda než vlastní film, protože ta drezura těch starých babiček, to bylo něco tedy.
1: No a u toho, jak se chovali třeba u toho moře?
0: No samozřejmě, Kelišová zase, jak kdo jiný děl. To je historka, kterou velice ráda vyprávěla Helenka Růžičková. Možná, že jste ji uslyšeli do noviny, taky psala v rádiu, ji vyprávěla. Já vám ji řeknu, v životě jsem neviděl tu Helenu se tak smát. Takovým smíchem, já myslím, že opravdu dostala záchvat, že umře na smích. Dělá jenom takhle. Lapala po dechu, tam se svíjela po písku jako tuleň. Co se stalo? My jsme točili v městě kasino a tam nejblíž na té pláži milionářské, kde jeden den stál 200 západoněmeckých marek. To bylo asi 7000 korun tenkrát v té době, v roce 90. Trašlivý peníze, jo. A díky tomu, že jsme měli takový frontšaft, tím panem starostou toho města kasína, a nám to všechno vyřídili, tak jsme tam mohli točit zadarmo. A točit jsme opravdu od rána do večera v jednom kuse, aby jsme to všechno natočili, neboť na celý natáčení jsme měli a na celý cestu tam i zpátky jsme měli v podstatě asi 8 dní. Takže jsme točili. A teďkon vám tam přijížděli kolem té 10:30 ty limuzíny s těma milionářema a milionářskama, vystupovali z těch aut, takový ty hubený, vychrtlí. Ale já říká, koukej na ní, podívej se, jaký koukají ty zuby z huby. Z hladu se jí tam nevejdou, ty na ní podívej. A teď ty báby tam uléhali na ty lehátka, ty plážoví chlapci tam oni obskakovali, deštníček napravo, deštníček nalevo, víc a takhle slunečníček a osušku a bába se natírala krémem faktor 48, aby se náhodou nespálila, byla taková lehce dozelená, rozumíte tomu, jo? A teď vyšla ta Helena Růžičková ve dvou dílnej plavkách kabiny, o váze asi 202 kilo, nebo kolik měla. Teď všichni stuhli, zůstali na ní zjedat jak na přízrak. A říkali, Jezus Maria und Josef, rozumíte, a chytali se dámy za svou plochou hruď. No a teď se stalo to, že vyšel ještě Jirka z druhé kabiny, její syn, ten měl asi 240 kilo, rozumíte tomu, v Bermudách, oni myslí, že vylez kraken z moře nebo co. A teďko vzali ty fotoaparáty a chtěli si je fotit a Helena hned udělala pózu takhle. A takhle, jo, prostě jako modelka, tak se tam fotografovali, pak taky držela s Jirkou okolo ramen, usmívala se na ně, říkala, jen si vyfoťte, dva spokojený socialistický občany, vy hladoví, vychrtlí, kapitalistický žebráci, pojďte se na nás. No nic, tak se tam fotili, potom Jirka schodil ty bermudy, měl pod tím plavky samozřejmě, a šel se vykoupat do moře. A ta Helena tak stála vedle těch bermud, koukala na to moře a najednou, kde se vzali, tu se vzali, přiběhli dva malí chlapečkové, milionářský, tak 4-5 let, ty se zarazili, koukali, co to leží tam na tom písku, takhle obcházeli kolem dokola, mysleli si náhodou nějaký balón neprask a nespad dolů. A ta Helena říkala, no co koukáš, šup, udělej si z toho prolídačku, no. A točíme. A oni s náma velice spolupracovali, ty lidi, co se tam jako opalovali a co tam byli za turisty. A udělali jsme malinkou, tak 20-minutovou pauzu v poledne, aby jsme se mohli najíst a zároveň se osvěžit v moři. Moře bylo teplé, čisté, chceme se koupat a říkáme, teta, Kelišovej, pojďte se smočit taky, je to teplý. A do něj pokoj, prosím tě, nějaký žralok by tam ještě kousne, to víš, že jo. Jeba, no samozřejmě, no. Všichni žraloci připravovali, aby si kousli do Kelišový z hoště, to víte, že jo. No, tak ta Kelišová teda se šla taky převlíz, vylezla ve dvou dílných plavkách, taky stůzek suměla, neopomněla podotknout. A také vám šla už k tomu, říká, pojď sem, pojď mě podržet, abych tam náhodou ne to. Tak jsme jim drželi a najednou před ní také prošli dva černoši. Se na ní také podívala, vrátila, sedla si tam. Jeba, co je? A, prosím tě. Každý tam vleze, ještě dostanou nějaké AIDS, to víš, že? Jeba, teta, jaká vy jste rasistka, to je strašný teda, toho se vyspovídáte. No, nakonec se nechala ukecat, vlezla do moře. Líbilo se jí. Říká, ježiš, to je teplý. Halejte, jak mi to nadnáší, jak mi to houpá tady. Ježiš, to je fajn. Ženský, ženský. Otočila se ženským, který stáli na břehu konopnice a spol. Pojďte se spočít, holky, hale, hale. Je, to je fajn. Halejte, halejte. A jak na ně takhle volala a otočila se zády k moři, zapomněla na vlnu, která se veliká, převeliká blížila ze zadu. A já jsem se takhle otočil a už jsem viděl jenom ten moment, jak ta vlna se takhle zvyhá na tou Kelišovou. A tam jsem teta a už to zmizelo. Zmizela Keliška ve vlně. Jsem jenom viděl z té pěny tady nožička, tady ručička. Já jsem tam honem letěl a říkal jsem, teď máme rozlámanou herečku tady někde, jo. Vlna jí vyplivala na břeh, ta tam ležela jak tuleň. A říkal, zuby, já nemám zuby, zuby. Ve mně by se byl krve nedořezal. Pane, to se není pravda. My to tady máme na týden a teďkon herečka ztratí zuby. Ježišmarja, teda já vás snad zabiju, zase jenom mohla přišroubovat pořádně. Zuby. Teď mi řekněte, kde, v jaké cizině kapitalistické vám někdo honem udělá náhradní zuby a kdo to zaplatí? Opravdu teda mě úplně bylo mdlo z toho. Tak jsme honem vyletěli, honem tam lítali kolem, hledali jsme ve vodě zuby. A teď ty dámy, ty milionářky se takhle styčily na těchhle hádkách a říkali, vlastně jste dlos, co se to děje? Říkali, ne nic, jenom zub. Čelisti, čelisti, jako no. Celý se tady Kelišový hoši hledáme, víte? Teď hledáme, hledáme a ty, a to víte, tam ten písek, ten to hned vířil. I pano, toto je konec, Ježišmarja. A teď jsme tam všichni se běhli a tohle to vynáky pomáhali. A měli jsme ve štábu takového staršího technika od kamery a to byla taková veselá kopa, Toníček a taky hledal, hledal, hledal, takhle se na nás podíval. Sehnul, vyndá si svoje horní zuby a takhle říká, Ježíš, tady jsou, Bařenko, hale, tady jsou, na, tu máš. Takhle ji podává, ona tak na něj vděčně kouká, říká, děkuji tě, Toničku, ty jsi tak hodnej, takhle se taká ty hudy. Je, děkuji tě, na 100 tisíc kronů. Ježišmarja, ale tohle to nejsou moje zuby, tohle to. A hodila je zpátky do moře.
1: Pojď vzpomenout ještě na některý ty, já nevím, na faráře Otíka, o Cecilce jsme vůbec nemluvili.
0: Farář Otík, Luděk Kopřiva, byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku, natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutáně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A ta jedna babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to? Já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A teďko vám ty lidi stuhli. Protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristy, no tak se tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
1: No já jsem říkal, že vlastně spousta lidí pomřelo, co hráli v tom filmu, ale teď jsem si uvědomil, tam právě byla taky jedna osoba, kterou ty si předčasně pohřbil.
0: Jo, Cecilka. Cecilka, ano. Já nevím, jak to přišlo. Já jsem potkal jednou v Praze kolegu lékaře, který mi říkal, že asi před půl rokem nebo před čtvrtě rokem vypisoval úmrtní list nějaké staré 90-leté paní, která mě prýměla hrát v těch Sluncích senách. Já nevím, jak se jmenovala, nebyla to paní Vlková, protože všechny ty babky už v podstatě byly po smrti. Říkal, ježiš, já už nevím, já se nepamatuju, ale prý tě hrála ve filmu. No a já pak nějak byl v nějakém pořadu televizním a řekl jsem, že Cecilka je po smrti. Panečku, za 3 dny přišel dopis od její snachy. Vážený a milý pane režisére, chtěl bych vám říct, že naše maminka je stále ještě naživu a těší se dobrému zdraví. Je v domově s pečovatelskou službou, Kubíkova 11, Praha, Ďáblice. Je pa, ježišmarja, to je průšvih tohleto. Chudák Cecilka, Krista pána, tak jsem koupil obrovský puget a jel jsem tam. Tam přijedu, tam sestřička na vrátnici. Říká, je, pane režisére, dobrý den. Jdete zase Cilkou, že jo, no? Je, pano, jdu. Já jsem jí pochoval. Říká, já vím. Říká, tak já jdu zase vyhrabat někam. No, říká, no, tak jděte nahoru do prvního poschodí a hned první dveře vpravo, koupelna je v koupelně. A počkejte, prosím vás, já přece nemůžu jít za dámou do koupelny, to se nehodí. Ale jen běžte. Tak jsem šel, zaťukám. No! Ozvalo se, otevřu. Na lavičce mezi vanou a pračkou pod otevřeným okénkem seděla Cecilka a kouřila. Zdenečku! Volala Japa. Ježíš Maria, Cecilko, Krista pána a zase s cigaretou. On říkal, no co? Já už kouřím o 14 a teď 14 dní před smrtí přece nepřestanu, že jo? Japa, Cecilko, to je hrozný s těma cigaretama. A proč kouříte tady? Ona říká, tady se vůbec nesmí kouřit z baráku. To jdou po mně jako gestapo. No? My můžeme kouřit jenom venku, že je hezký počasí, ale dneska tam je takový studený luft, tak mě vždycky sestřička trčí sem, otevře to okýnko a tady já se můžu zakouřit. A jak by to vyprávěla a já nechala otevřený dveře na chodbu, tak kde se vzala, tu se vzala, přičourala se nějaká 94letá babka o dvou holích, koukala na mě a říká, ona nás tady furt zlobí, vlková. Říká, jakž to, prosím, a to není možný. Jo, chodí tady po baráku, všude rozhazuje vajgly. Ta Cecilka, jak takhle se dělá, kouká na ní a říká, ty je nezbíráš, tak ho budrž.
1: Ale co ty a dieta? Je to blbost úplná, nebo?
0: To je úplná blbost.
1: Jo.
0: Když se na mě podíváte, vypadám jako člověk, který drží dietu. Prosím vás, dieta. Já neznám nic strašnějšího, než si jít lehnout s hladovým břichem. To prostě nejde usnout vůbec. To musíte vomdlít do toho spánku, jinak to nevidím. A když se vám to podaří, tak pak ty sny, děs a běs, noční můra, noční pomočování, no mám, já to zapotřebí, nemám. Já se musím vždycky pořádně najít, i když je třeba 11:30 v noci, a to si tu hubu nevošidím, nemyslete si. To já si opravdu dělám večeřičku a spím jako andělíček až do rána. A ráno stanete s úsměvem, všecko funguje, úsměv, hedvábná stolice, všecko. No, prosím, a dieta. To mě jednou taky před Vánocema zavolala nějaká asistentka z Primy. Uňkala do telefonu. Plus se pořádně do té asistentka. Začala blekotat ještě víc. My bychom chtěli, pane Družka, kdyby se přišel k nám do televize, do pořadu o dietách. Jepa, o čem? O dietách. Jepa, víte, komu voláte, slečno nebo mladá paní? Pan Troška, pano. A slyšela jste někdy trošku říct to o dieta? Troška a dieta, to je jak černá svěcená voda, prosím vás. O dieta. A víte, kdo tam se mnou ještě měl bejt? Halina Obrovská. A Naďa Konvalinková. Jepa, vy jste se buď se ožrala, nebo nafetovaná. Jsem říkal, to není možný tohleto. Já tam šel. Ale ani ta Halina, ani ta Daně tam nepřišli. Srabky. Já tam přišel, ani vůbec nevím, jestli to vysílali. Protože já jsem řekl, milí a vážení spoluobčané, jeste, dokud vám chutná a dokud na to máte. Až na to mít nebudete, tak můžete před sousedama hrát komedii, že držíte dietu. A šel jsem domů. Moje studia ve Francii, to bude kniha, ne kapitola, ale kniha Utrpení mladého trošky ve Francii. Protože takovýho hladu, co jsem tam zažil, v ty jejich kuchyně francouzský, bo šílený. A to až někdy jindy. Já vám jenom řeknu na závěr, přátelé, si můžu, recept, který jsem si přivez tam odsaď, se kterým jsem tady moc neuspěl, sami poznáte proč. Jediný člověk, který ho uměl ocenit, byla Helena Růžičková. To jsou smažené žížaly. Byl jsem u Heleny a říká mi to, nějak na to přišla řeč, a že jsem žížaly všecko. Žížaly? Helena hned zbystřila. Je, pano, jistě, teď to vyprávím. Jdem. Odpoledne má přijet sem nějaká redaktorka, se mnou dělá rozhovor, tak jí dáme žížaly. Počkej, já jí dám. Tak jsme šli na zahrádku, vzali jsme rejče, narejpali jsme. Tady paní se tady zvrátila, ale já to vidím. Milá paní žížela, to je kus čistého libového masa, který se vám plazí mezi řetvičkama a petrželí, prosím vás. A prase, to je nečisté to zvíře, které se v hnoji všechno sežere. A jak se na ně pokutnáváme. asi před 30 žížel jsme našli krásných velkých. Ty umejete potekoucí vodou, zbavíte je písku a země, vymáčkete z nich to střívko, nebo co to je to? To je samá země, jenom taky to vám budu povídat, jo. To je tam nějaký kořínek rozmělněný. A hodíte na talířek, tam dáte trochu soli, vegety, obalíte je v tom, nebo můžete dát nějaký ostřejší koření, třeba ďábelskou směs do toho přimícháte a na rozpáleném oleji na pánvičce je hodíte, ono to dělá a oni se to také natáhnou, hezky zrůžovějí, vy je dáte na ubrousek odkapat a pak je také dáte do skleničky jako tyčinky a je to. A servírujeme. A přijela paní redaktorka z Prahy a Helenka, nabídněte si. A ta to vzala a udělala a druhou a další. A co to je tohleto? A Helena říká, to jsou nějaký nový tyčinky, v Tesku jsem je koupila. A on říká, dobrý, masový, no, masový. A za nějaký čas měla přijet nějaká redaktorka z Prahy další, kterou Helena neměla ale vůbec ráda. Uděláme jí žížaly. Takže jsme šli na zahrádku, narýpali jsme žížaly, připravili a přijela intelektuálka z Prahy. Taková, o, ano, o, jistě, že nikoliv, tak to, rozumím, takový mám nejradši, jo, to je všechno, och, ach, a doma to, že rybí se lát z papíru, to já znám, to je to. A Helenka, nabídněte si. Tak ona tam také šahla. Druhou. A když vykala pátou a neříkala nic, ta Helena říká, to jsou nový tyčinky masový z Teska. A redaktor říká, já vím, já je také kupuji. Takhle nás převezla, no, vidíte to.
1: Ale co doktor Kája?
0: Doktor Kája, to byl taky neherec, samozřejmě, byl to číšník, já jsem to vyprávěl kdysi v televizi, možná jste to viděli. Znal jsem ho prostřednictvím Heleny Růžičkový, která chodila do toho klubu na Smíchov. Doktor Kája tam byl takový, to byla kulturní vložka. On celou tu dobu, co jsem ho znal, nikdy jsem ho neviděl, zamračeného, naštvaného, prostě to bylo sluníčko. Jinak musím říct, že byl velice populární, stejně jako ta bába Krupáčková, když jel po Praze, tak si zastavovali lidi. Pak dokonce prodával v zoologické zahradě párky v tom stánku přes léto a říká, lidi vůbec nejdou chodit na opice se dívat nebo na tučňáky. Na mě, já jsem tady exponát číslo jedna. Takže s tím byla veliká psina všude, kam jsme přijeli. Můžu vám říct jednu věc, doktor Kája se stal ideálem české socialistické pracující ženy. On nakoupil, uvařil, upek, umyl nádobí, uklidil, vypral, zašil, vyžehlil, pusinko, zobáčku, miláčku, poklade, no a že nepíchal bože ten detail, to zvládne soused odvedle, že to bylo to. To vůbec nevadilo. Takže tenkrát, když jsem ho požádal o tu roli, on tomu vůbec nevěřil. On vůbec nevěřil, že by mohl hrát ve filmu. Byť mě to kdysi řekl, když jsme tam tenkrát přišli do toho podniku, ve kterém pracoval, tak Helenka Růžičková nás představila a on říká, teda Rejžo, viděl jsem Slunce, seno, jahody, moc se mi to líbilo, ale mohlo to být lepší, kdybych tomu hrál ještě já. Já, pan, neříkejte, co není, může být? On říká, no to známe, kiri, piri, naši, tiri, a zítra se na mě ani nespomeneš. Takže. No a opravdu můžu říct, že uplynulo 5 let, kdy jsme začali připravovat Slunce, seno a pár facek. A já jsem na něj zapomněl. A původně jsem do role doktora Káji si obsadil Oldu Kaisera. Shoda náhod, šel jsem po městě, potkal jsem skupinu svých známých, kteří šli do Hampejzu, jak se tomu říkalo. To byl podnik u Petra Voka na Smíchově. A říkám, pojď s náma, já paní, že já nemůžu, mám nějakou práci večer ještě. A říkám, prosím vás, pracuje tam ještě takový ten číšník? A říkají, jo, Kája, Pepina, jo. No samozřejmě, pozdravujte ho ode mě moc. A šel jsem domů a říkal jsem si, já jsem tomu klukovi slíbil nějakou roličku tam, co já bych mu mohl nabít. Ježíš, já mu dám tu roli toho doktora Káji. On bude přihřátý a škopková mu bude spát blažinou, bude to ještě větší sranda. Takže taky jsem tak udělal, přepsal jsem ty titulky tam a druhý den jsem se vypravil za doktorem Kájou, teda filmovým, za Pepičkem, Stárkem do podniku. On mě viděl, říká, holky, pomoc, Rejža za mnou přišel, jo, tam taky, jo, tohle to tam hrál, já má Pepičku, jdu za váma, a on říká, no to je dost, jeden. A je pan, ne, já jdu za váma pracovně, tady vám nesou scénář. A říká, no a dál, je pan, vy jste řekl, že by to mohlo být lepší, to Slunce seno, kdybyste v tom hrál vy, my teď budeme dělat druhý díl, tak já vás beru za slovo, mám pro vás roli, tady doktor Kája. Dobrý, a dál? Tady jsem vám napsal ty všechny obrazy, vypsal, ve kterých hrajete, takhle to vypadá, podívejte se, máte to tu zaškrtnutý. Ještě něco nebo co? Je panu, kdybyste něčemu nerozuměl, tady je moje telefonní číslo, zavolejte, my sejdeme se, budeme si vyprávět o scénáři. A dál? A to jste na něj zůstal koukat, říká, promiňte, ale já vám nerozumím. Ne? Tak já vám to řeknu, když tomu nerozumíte. To už je dneska asi 13, kdo mi chce vyvést aprílem. Ono bylo 1. dubna. Jeba Ježíš, ale mi to vůbec nenapadlo, že dneska apríl. Ne, Rejšo, podívejte se, až sem přijede limuzína a zastaví tady před Hampejzem a bude tam na ní napsáno filmové studio Barrandov, pak tomu uvěřím. Za 14. na to jsme dělali kamerové zkoušky na Barrandově, zastavila Volha, tam bylo napsáno filmové studio Barrandov, Kája vycházela z Hampejzu doprovázen servírkama a kuchařema, loučil se s nimi a s Bohem, Hollywood volá, Bohem, jo. Nased do limuzíny. A myslel si, že to je nějaká recese, že s ním objedeme dům, zase ho vysypeme. Ne. Limuzína ho dovezla před ateliéry na Barrandov a když vešel do ateliéru a viděl tam Růžičkovou, Zounara, Kaplanovou a další, tak dostal takovouhle klepatici. Já vám řeknu ještě jednu věc o tom Kájovi. Počkejte, teď si vzpomněl, to byl Ford obrovský, on měl takový malý autíčko. A vždycky jezdil na té místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiátku, nebo co to měl, vjel na to náměstí a nelekl, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v jeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap? Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu. SMBáček přistoupil k oknu. Tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říká, no konečně jsi se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko.
1: Hele, Zdeňku, no historka je to krásná, ale opravdu takhle bylo.
0: No.
1: Jo?
0: No čestný slovo. Jestli kecám, ať te propadnu do západního Německa, opravdu.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, darmo sa ty malušiška za mnú rež. Rež, rež, rež, drobňučka, ešte si ty

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády. Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Ich Cymbálka.
4: Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jich Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Od čtvrtka 25. do neděle 28. června se v areálu kompresní stanice Břeclav společnosti Network Gas uskuteční cvičení teritoriálních sil armády České republiky Safeguard 2026. V okolí budou vidět vojáci, drony, kouřové efekty i další cvičná technika. Obyvatelé mohou zaznamenat také hluk spojený s použitím imitačních prostředků. V okruhu přibližně 5 kilometrů od objektu se navíc budou pohybovat armádní motorizované hlídky.
0: Rádio Jich Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude spát a ty

Verša s tělem. Hádala se duša.

nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
4: Hodonínská nemocnice bude spolu s nemocnicí v Letovicích mezi prvními zařízeními, která projdou proměnou fungování krajských nemocnic. Jihomoravský kraj chce do roku 2028 vytvořit nový systém řízení, který má přinést lepší koordinaci a efektivnější provoz. Náklady na změnu mají dosáhnout maximálně 100 milionů korun rozložených do 3 let.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

je sladká. Já se za jí napívám, už jí mám dost, už jí mám dost.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Dětská skupina v Bzeneckém zámku míří ke svému otevření. Stavbu v těchto dnech navštívili pracovnice krajské hygienické stanice. V rámci kolaudačního řízení nemají ke stavbě žádné připomínky. Rada města by měla ještě tento týden rozhodnout o uzavření smlouvy s externím provozovatelem.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Nemocnice v Hodoníně až do 27. června uzavřela část silnic a příjezdových cest ve svém areálu. Řidiči mohou po dobu prací vyjíždět i vyjíždět pouze nákladní branou. Parkování uvnitř nemocnice je pro veřejnost dočasně zdarma. Omezení souvisí s budováním inženýrských sítí pro nový pavilon urgentního příjmu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru Volíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřená je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Od čtvrtka 25. do neděle 28. června se v areálu kompresní stanice Břeclav společnosti Net4Gas uskuteční cvičení teritoriálních sil armády České republiky Safeguard 2026. V okolí budou vidět vojáci, drony, kouřové efekty i další cvičná technika. Obyvatelé mohou zaznamenat také hluk spojený s použitím imitačních prostředků. V okruhu přibližně 5 kilometrů od objektu se navíc budou pohybovat armádní motorizované hlídky.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Hodonínská nemocnice bude spolu s nemocnicí v Letovicích mezi prvními zařízeními, která projdou proměnou fungování krajských nemocnic. Jihomoravský kraj chce do roku 2028 vytvořit nový systém řízení, který má přinést lepší koordinaci a efektivnější provoz. Náklady na změnu mají dosáhnout maximálně 100 milionů korun rozložených do 3 let.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

nedělajte, on je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho. On je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho.

0: dáme srdenko za něho.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Vodňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Vinaření a zahrádkaření není vůbec jednoduchý obor a v dnešní době plné informačních proudů je někdy dost těžké se v tom vyznat. Přišli jsme proto ve Vinařském domě i na jeho e-shopových stránkách s novinkami, které by vám měly ulehčit práci a také poskytnout jedním nákupem víc produktů v součtu za lepší cenu. V naší nabídce najdete balíčky s přípravky, které budete brzy potřebovat. Například aktuální set výroba 100 litrů kvasu kvalitně. Spojuje tři důležité pomocníky pro domácí i hobby výrobu kvasu. Kombinace turbokvasnic, speciální výživy a enzymu podporuje správný průběh kvašení, lepší zpracování ovoce i efektivnější uvolnění aromatických látek. Díky tomu dosáhnete stabilního kvašení, vyššího výnosu a kvalitnějšího výsledného destilátu či základu pro další zpracování. Set je vhodný pro začátečníky i pro zkušené výrobce, kteří chtějí zlepšit průběh fermentace a minimalizovat riziko problémů při kvašení. Produkty v sadě jsou vzájemně kompatibilní a ideálně se doplňují při výrobě domácího kvasu. Najdete v nabídce také název Sada výrobu sajdru a šumových vín na 100 litrů. Ta je sestavena pro ty, kteří chtějí vytvořit ovocný a perlivý nápoj nebo šumivé víno. Obsahuje produkty, které podpoří jak primární kvašení, tak případnou sekundární fermentaci a zajistí čistý a svěží projev i stabilní bublinky. Bublinky jsou v módě a teď se nemusíte bát si je vyrobit i doma. Díky této sadě můžete vytvořit ovocný cider nebo šumivé víno s čistou aromatikou, svěžestí a stabilními bublinkami od startu až po finální karbonaci. Dalším perfektním pomocníkem je balíček s názvem Hrušky nebo Meruňky, kompletní sada pro výrobu ovocného kvasu. Ta pomáhá dosáhnout spolehlivého kvašení, vyšší výtěžnosti a plně rozvinutého ovocného aroma. Spojuje tři důležité složky potřebné pro přípravu kvalitního hruškového, meruňkového nebo třeba broskového kvasu. Obsahuje speciální kvasinky, které společně vytváří ideální podmínky pro správný průběh fermentace. Kvasinky podporují rychlé a stabilní kvašení, výživa dává potřebné živiny pro optimální činnost kvasinek a enzym, ten napomáhá rozkladu ovocné dužiny. Díky tomu dochází i k lepšímu uvolnění šťávy a aromatických látek a výsledný kvas dosahuje té nejvyšší kvality. No a samozřejmostí jsou sady na výrobě jednotlivých odrůd vína, jako je sada Chardonnay, Tramín, Hibernal, Riesling a ostatní odrůdy, včetně speciální sady na výrobu teroárových vín, které mají odpovídat půdě a místním podmínkám. Máme také sady turbokvasnic na pálenky ve výhodném balení, kde se díky balíčku dostanete na zajímavou cenu. Vše je v balení pro 100 litrů a u všech balení najdete podrobný návod. Novinek a věcí na ulehčení řehole zemědělce či vinohradníka máme dost. Stačí si jen dojít vybrat. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
3: Dětská skupina v Bzeneckém zámku míří ke svému otevření. Stavbu v těchto dnech navštívili pracovnice krajské hygienické stanice. V rámci kolaudačního řízení nemají ke stavbě žádné připomínky. Rada města by měla ještě tento týden rozhodnout o uzavření smlouvy s externím provozovatelem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Vinaři z Břeclavska zaznamenali výrazný úspěch na mezinárodní soutěži vín Oenoforum. Šampionem mezi bílými víny se stal Riesling Rýnský 2024 z vinařství Elišky Beckové v Dolních Dunajovicích a habánské sklepy z Velkých Bílovic získali titul Šampion Riesling. Vinařství Volařík z Mikulova navíc obdrželo cenu za nejlepší kolekci vín.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 18 až 15, zítra jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, nejvyšší denní teplota dosáhne až na 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Folklorní soubor Valšavá srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Město Hodonín získalo ocenění Akademie České ceny za architekturu za kvalitní přístup k pořádání architektonických soutěží. Ocenění převzali v Praze starosta Libor Střecha a městský architekt Ondřej Stolařík. Porota ocenila zejména projekty Břehy Staré Moravy a dřívější soutěž na obnovu parku na Mírovém náměstí, která se nyní realizuje.
0: Rádio Jih Cymbálka, počasí.
2: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 18 až 15, zítra jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, nejvyšší denní teplota dosáhne až na 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Okresní soud Břeclavi zprostil bývalého vedoucího servisního střediska technických služeb obžaloby v případu smrti 12-letého chlapce po pádu fotbalové branky. Podle soudu nebylo prokázáno, že by muž spáchal trestný čin a tragédie byla výsledkem systémového selhání. Chlapec zemřel v květnu 2024 na sídlišti na Valtické poté, co na něj při hře spadla branka.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 18 až 15, zítra jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, nejvyšší denní teplota dosáhne až na 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka, Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Folklorní soubor Valšavá srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

storm.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Uherské Hradiště nezíská očekávanou dotaci ve výši 120 milionů na výstavbu nového zimního stadionu. Národní sportovní agentura zrušila výzvu určenou pro velké sportovní projekty nad 100 milionů korun, do které město podalo žádost. Stavba stadionu za zhruba 357 milionů korun ale pokračuje a město bude hledat jiné zdroje financování. Podle radnice by mohlo využít například krajskou dotaci, vrácení DPH nebo plánovaný úvěr.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 18 až 15, zítra jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, nejvyšší denní teplota dosáhne až na 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Vinaři z Břeclavska zaznamenali výrazný úspěch na mezinárodní soutěž vín Oenoforum. Šampionem mezi bílými víny se stal Riesling Rýnský 2024 z vinařství Elišky Beckové v Dolních Dunajovicích a Habánské sklepy z Velkých Bílovic získali titul Šampion Riesling. Vinařství Volařík z Mikulova navíc obdrželo cenu za nejlepší kolekci vín.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 18 až 15, zítra jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, nejvyšší denní teplota dosáhne až na 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Město Hodonín získalo ocenění Akademie České ceny za architekturu za kvalitní přístup k pořádání architektonických soutěží. Ocenění převzali v Praze starosta Libor Střecha a městský architekt Ondřej Stolařík. Porota ocenila zejména projekty Břehy Staré Moravy a dřívější soutěž na obnovu parku na Mírovém náměstí, která se nyní realizuje.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 18 až 15, zítra jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost, nejvyšší denní teplota dosáhne až na 34 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
5: Dobrý časy, kdy zpívali všeci andělskými hlasy,

0: Rádio Jicht Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičíčka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

dost, už jí mám dost. Děkuji.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Sraz naší třídy. Abych se přiznal, srazy spolužáků z gymnázia nemiluju. Kdysi jsem chodil rád, ale když uplyne od maturity 40 nebo 50 let, měli by se nějakou vyhláškou ministerstva školství zakázat. Proč se mám dobrovolně drásat pohledem na holky, po kterých jsem toužil, a na kluky, kterým jsem záviděl svaly a ramena, a vidět, jak jsme dopadli? Je to horší zážitek, než podívat se do zrcadla v brejlích. To se vždycky leknu. Jenže pak přijde od spolužáka Ládi Pulpána ten jeho zvací dopis, že se naše Bčko opět sejde a zavzpomíná na krásná studentská léta a já nemám sílu zdorovat. Už proto, že se v poslední době nescházíme po restauracích, ale u našeho třídního koláčka, aby se nemusel nikam trmácet. A koláčka by možná mrzelo, kdybych se nedostavil. Jeho Vilka z konce 50. let má malou předsínku, která nepočítala s tolika lidmi a je plná našich bot. Přezouváme se a v obývacím pokoji chodíme po olisalém perském koberci v ponožkách. Vítáme se a našemu třídnímu slzí oči. Už dávno si s ním tykáme a říkáme mu Romane. Také jeho starému psu slzí oči a navíc mu páchne srst. Z velké olejomalby nad gaučem se na nás dívá Romanova žena Květa, která zemřela před 20 lety. Tu opálenou krasavici jsme mu záviděli. Měl ji tak rád, že ji někdy zval i do hodin, aby se pochlubil, jak učí. Letošní večírek začal záhadou, která nás všechny trochu rozhodila. Byl tam chlap, kterého nikdo neznal. Seděl mezi holkama na kolenou u brousek a cpal se chlebíčkama. Kdo to je? Ptal jsem se Pulpána, když jsme kouřili na balkoně. Nevím, asi Romanův kamarád nebo manžel některý holky. Spolužák Hrouda byl toho názoru, že by to klidně mohl být Derfler, co s námi chodil jedno pololetí a pak zmizel. Libuše Urbánková, která měla vždycky vyvalené oči, ale teď se jí skoro dotýkají brejlí, se dušovala, že to Derfler není a že to není ani manžel žádné z našich holek. Roman tvrdí, že je to Seidl, řekl někdo. Seidl, tohle jestli je Seidl, tak já jsem papež, řekl Pulpán. Nezapomeňte, pánové, že jsme se změnili. Slávek Seidlů nebyl na srazu, ani nepamatuju. Ty roky ho mohli chudáka takhle poznamenat, řekl s pohledem na neznámého dětka Hrouda. Dávejte bacha, zvedl Pulpán ukazovák a škvírou balkonových dveří zavolal do obýváku. Slávku! Dědek nepohnul brvou, takže to Slávek nebyl. Na to Antoušek dopil na kuráž svou dvoudecku bílého a prohlásil. Já se ho normálně zeptám. A všichni jsme se nahrnuli do pokoje. Ty promiň, povídá Antoušek tomu člověku, ale my se nemůžeme upamatovat, jak se jmenuješ. Seidl, řekl dědek. Já jsem bratr Slávka Seidla. On si zlomil nohu, tak mě poslal za sebe. Zalapali jsme po dechu. Takovou nebetyčnou blbost nikdo nečekal a nálada večírku se tím okamžitě uvolnila. Jakoby nám Seidl s nohou v sádře poslal v osobě svého bratra důkaz, že absurdno je živé, je z masa a z kostí a pije z naší flašky a žere chlebíčky. A jak se Slávek má? Je už v důchodu, zajímal se náš třídní. Zlomil si nohu, řekl bratr s plnou pusou, a víc nedodal. Pozoroval jsem toho bezelstného náhradníka, který s námi nic nezažil, a přesto jsem vážil cestu, hladil jsem psa mezi ušima a bylo mi dobře. Štěpánka Rosová, která mívala tak pevná ňadra, že jsem si je při hodinách neúnavně kreslil, přinesla z kuchyně horké párky. Přátelé, jeste, než vystydnou, řekla a olízla si mastný prst. Chtěl jsem si pro jeden sáhnout, ale v zápětí jsem si uvědomil, že s rukama od psa nemůžu. A tak jsem zamířil do koupelny. Byl tam záchod s prasklým umělohmotným sedátkem, přilepeným leukoplastí, bylo tam zašlé zrcadlo a umyvadlo s lívancem letité rzy. Větrá krachotící v rozpadlém ložisku rozvlnil s černalou pavoučí síť. Byla to koupelna starého vdovce. Když jsem si myl ruce rozpukaným plátkem mýdla, nabyl jsem jistoty, že se musím svého třídního zeptat na pár věcí právě dnes, aby se nestalo, že se je nikdy nedovím. Když se Roman Koláček stal naším třídním, byl to neskušený mladík v manchesterovém sáčku. Předtím učil na nižším stupni a my jsme byli jeho první středoškoláci. Po několika hodinách ruštiny a občanské nauky nám bylo jasné, že s ním nebude těžká práce. Stačilo například, aby řekl, že vojna, tedy vojna, znamená rusky válka, a spolužák Štefánek už zvedal ruku. Soudru profesore, vypravujte nám zase nějakou příhodu z vojny jako minulé. Ano, zažadonili jsme my ostatní. A Koláček se podíval na hodinky, jestli si může takovou vložku dovolit, a rád vylovil vzpomínku ze své služby u pohraniční stráže, protože to byla zatím jeho nejsilnější životní zkušenost. Po jednom skutečně náročném přesunu s plnou polní jsme zaujali palebné postavení na úpatí vrchu Bouřňák. A velitel roty nadporučík Moník, mimochodem skvělý chlap, nás obeznámil s úplně novým dalekohledem, který právě přišel do výzbroje naší armády. Ten dalekohled měl tu zvláštnost, že když jste byli v poloze ležícího střelce a přiložili jste ho k očím, ta jeho optika úplně ignorovala stébla trávy v bezprostřední blízkosti. Jako by tam žádná tráva nebyla. To není možný, řekl Štefánek. Také jsem si myslel, že to není možné, ale když mi ho nadporučík Moník půjčil a já v leže mezi trsy trávy zaostřil, viděl jsem čisté panorama Krušných hor. Celá naše proradná třída zahrála údiv a touhu takový dalekohled si někdy vyzkoušet, a do toho se hlásil Láďa Pulpán, což vždycky slibovalo nečekaný úhel pohledu. Když už mluvíme o tom dalekohledu, my jsme v létě našli u babičky na půdě dalekohled německý, teda po Němcích, a ten měl zase tu zvláštnost, že když jste se do něj koukli z jedné strany, tak normálně přibližoval, jo? Ale když jste se koukli z druhé strany, tak bylo všechno strašně daleko a strašně malinký. Pulpán nesklamal očekávání. Náš třídní se po nás bezradně rozhlédl a řekl, tak teď nevím, Pulpáne, jestli si ze mě děláš legraci, nebo jestli si nikdy předtím neměl v ruce dalekohled. To byl první dalekohled, který se mi dostal do ruky. A zrovna měl tuhle tu zvláštnost, odpověděl Pulpán s nadšením objevitele a chtěl ještě pokračovat, ale Hrouda, který seděl za ním, ho škubnutím za šosy posadil a řekl, to stačí, vole. Na rozdíl od profesora Koláčka jsme všichni věděli, že kdyby o neobyčejném německém dalekohledu promluvil Štefánek, byla by to dobře zahraná naivita a poněkud drzá zkouška kantorovy trpělivosti. Zatímco Láďa Pulpán, to byla chodící, čirá nevinnost bez postranních úmyslů. Z mých vzpomínek by někdo mohl mít dojem, že jsme si svého třídního nevážili. No, nevážili i vážili. Postupem času i největší cynici v našem Bčku pochopili, že je to dobrák, který se snadno dojme a že není třeba mu zbytečně ubližovat. Body získával také tím, že se za nás přimlouval. Musile, přimluvil jsem se za tebe u kolegy Habra, takže možná, opakuji, možná nepropadneš z matematiky, řekl třeba. A to bylo něco, protože obměkčit profesora Habra, o kterém tu ještě bude řeč, nedokázal nikdo. Nebo se za nás přimluvil v případu, který vešel do dějin školy pod názvem Opalujeme si soudruha. Týkal se inženýra Ďuriče, kterého jsme měli na chemii. Tento holohlavý, bledý duch bez chuti a zápachu, kterému se Bůh ví proč přezdívalo kozí prd, měl zůstat v chemických závodech Litvínov a ne jít učit, protože k tomu neměl nadání. Ďuriče bylo slyšet jen do prvních lavic. Zbytek třídy měl smůlu a tak se věnoval mimo chemické zábavě. A byl to taky hajzlík. Zatímco ostatní kantoři tolerovali, když jsme je oslovili pane profesore nebo paní profesorko, Ďurič navrhoval za nesoudružské oslovení dvojky z mravů. Jediné, co si z jeho hodin pamatuju, byl jeho výrok, že ten, kdo nechápe chemii, nechápe nic. Protože celý svět je jeden chemický proces. Asi proto do dneška nerozumím světu. Nože tento Mendelejev přišel jednou do třídy popuzen, že ho opět vyškrtli z lyžařského zájezdu, ačkoliv jeho litvínovské plíce by si zasloužili horský vzduch daleko víc než jiné plíce. Všichni se vrátí z hor opáleni jako Ašanti, jen já budu hold bledý, řekl. A to neměl říkat, protože právě tato věta přivedla spolužáka Hrubeše na nápad, že si ho opálíme. Hned příštího dne vyměnil žárovku nad tabulí za lampu horského slunce. Abychom netrpěli účinky záření, někteří jsme si chránili oči průhlednými zelenými pravítky, ale nebylo to ani nutné, protože lampa svítila zhora prakticky pouze na Ďuričovu pleš. Hned po první hodině chemie dostala zdravou barvu a po druhé hodině už se nám Ďurič loupal. Jenže Hrubeš nestačil opalovací lampu odstranit a po nás přišlo do chemické učebny Ačko s chemikářkou Majzovou. A ta to záření poznala po čichu. Přikázala lampu vyšroubovat a přinesla ji Ďuričovi do kabinetu. Údajně řekla, teď je jasný, proč máš hlavu jako uzený koleno. A když odcházela, Ašant kozí prd vyšel ven a vykřikl na celou chodbu. A už je taky jasný, že za to někdo vyletí ze školy. A byl to náš třídní Koláček, který se zaručil, že viníka zjistí a který se také postaral o to, aby nikdy zjištěn nebyl. Pamatuju si velice přesně, co nám tedy řekl. To, co jste soudruhu Ďuričovi provedli, bylo hanebné a zdraví nebezpečné. A neomlouvá vás ani dobrý úmysl soudruha opálit. Ten, kdo to zosnoval, by se měl stydět a měl by být rád, že nikdo ze třídy, opakuje nikdo, neví, čí to byl nápad. Protože jednoho studenta vyloučit ze školy lze, ale celou třídu nikoli. A díky těmto zlatým slovům Hrubeš odmaturoval. Teď sedí vedle našeho schrbeného třídního a právě si od něho půjčil brýle, aby viděl na miniaturní černobílou fotku 6x6, jaké se tenkrát dělali. Musím se ke Koláčkovi dostat, než nám usne, protože zpravidla vydrží jen 2 hodiny a pak zavře oči a my si povídáme sami. Ještě jedna vzpomínka mi teď vytanula, ale to bych vlastně mohl říct nahlas. Na těch třídních srazech je zvláštní to, že se vyprávíme, co všichni víme, jenom si to osvěžujeme. A tak se vmísím do debaty. Pamatujete si, co prohlásil Pulpán, když umřel Stalin? No, to je krásný, to řekně, schválí to někdo. A tak vyprávím o tom roce 1953, kdy jednoho dne vyšly noviny s Josefem Vissarionovičem v černém rámečku a Praha se proměnila v město potažené černým suknem, jak to bylo zvykem v pohádkách, když drak sežral princeznu. Z rádí se celé dny valila smuteční hudba a do ní sklíčení hlasatelé oznamovali, že tělo největšího vůdce proletariátu bude nabalzamováno a uloženo do mauzolea na Rudé náměstí vedle těla soudruha Lenina. A právě v této době truchlení celého tábora míru přišel k nám do hodiny občanské nauky inspektor. To mi ani nepřipomínej. Z toho jsem 3 noci nespal, ozve se náš pan profesor, ale zřejmě si to taky rád poslechne, jinak by neměl dlaň u ucha, aby mu nic neuniklo. A tak vyprávím dál, jak inspektor s černou smuteční kravatou u krku a s vážným výrazem pozůstalého chvíli poseděl za katedrou a potom vstal a řekl, jestli dovolíš, soudruhu Koláčku, rád bych se zeptal na pár věcí. Všichni víme, jaká ztráta nás potkala. Ví někdo, jak bude ošetřeno tělo zesnulého soudruha Stalina? Chvíli bylo ticho a v tom tichu na nás Koláček upínal své prosebné oči. Pak se vymrštila Pulpánova dychtivá pravice a oči našeho třídního zamžikaly děsem.
2: No prosím, řekl inspektor.
1: Tělo zesnulého soudruha Stalina nebude uloženo do normálního hrobu, ale bude vycpáno a vystaveno v tom v panoptiku na Rudém náměstí.
2: Teď je nám to k smíchu, ale tenkrát se nikdo nezasmál. Inspektor polkl na prázdno a obrátil se tázavě na třídního.
1: Pulpáne, chtěl si asi říci v mauzoleu, řekl Koláček.
3: Ano, souhlasil Pulpán.
1: Ale řekl jsi v panoptiku, zvýšil inspektor hlas.
3: Ano, ale nerad, řekl Pulpán.
1: Jak se jmenuješ? Vyndal inspektor z náprsní kapsy černý zápisník, opatřený černou tuštičkou v černé boční trubičce.
3: Pulpán Ladislav.
1: Čím je tvůj otec, chlapče?
3: Otec je malíř, odpověděl Ládík.
1: To se podívejme, malíř, pokýval hlavou inspektor, jako by se tím lecos vysvětlovalo a něco si zapsal.
3: Pokojů,
1: dodal Pulpán, čímž jeho dedukci podkopal. Soudruhu inspektore, osmělil se Koláček, jemuž vyrazil na čele pot.
3: Pulpán prodělal silný otřes mozku a stává se mu v důsledku toho, že si nevybavuje správná slova. Jeho otec je vzorný pracovník družstva Malbit a ve svém volném čase nám o prázdninách vymaloval třídu.
1: To nás šokovalo, nevěděli jsme, že Ládík prodělal otřes mozku, ani že nám otec vymaloval.
2: Inspektor přijel očima stěny třídy a sklapl notes.
1: Je vážná doba, řekl.
2: Ale ne nám, nýbrž profesoru Koláčkovi.
1: A je třeba vážit slova. Znevažovat ve vážné době může mít vážné následky.
2: Na pokyn třídního jsme vstali a inspektor pohřebním krokem opustil učebnu.
1: No to je dobrý, zasmál se Seidlův bratr, který jediný u toho nebyl. A s těžkým jazykem projevil zájem, kdy bude příští sraz, že by to nerad prošvih. Po vzpomínce na Stalinův skon jsem vyslyšel mimickou výzvu Míly Musila, abychom si dali na balkóně cigaretu. A tam přišla konečně řeč na profesora matematiky a deskriptivní geometrie Roberta Habra. Jeho jméno možná něco řekne šachistům, neboť v tomto sportu vynikal. Tento tichý, vždycky dobře oblečený štíhlý muž měl dar nastolit ve třídě atmosféru úzkosti způsobem, který mi zůstává záhadou. V jeho hodinách se strach zahušťoval do nedýchatelna. A přitom ten člověk nikdy nezvýšil hlas a dá se říci, že byl plachý. Holkám se nikdy nepodíval do očí, nám ano, ale když zkoušel holku, díval se po stropě nebo do podlahy. Měl neúprostné hnědé oči, v nich se nikdy nezaleskla jiskra úsměvu. Ticho v jeho hodinách matematiky bylo absolutní. Jenom když psal na tabuli a byl k nám zády, odvážil se někdo šepotu. Ale Habrovi stačilo beze slova otočit hlavu a šepot zahynul. Jen jednou jedinkrát se stalo, že se zasmál, ale to nevíme jistě. U tabule byl Musil. Strach, že propadne z matematiky, ho zbavoval logického uvažování a způsoboval mu třas. Habr ho ochromoval jako kobra myš. Musil při psaní zlomil křídu, mazal hadrem i spocenou dlaní, co napsal, a pak to vzdal a upřel na profesora bezradný pohled. Sedněte si, řekl suše Habr. A Musil, ne že by chtěl udělat humor, ale protože byl hypnotizovaná myš, si sedl na stupínek. To jsme nevydrželi a vyprskli jsme smíchy. A tehdy se profesor Habr obrátil zády k nám, díval se z okna ven a někdo tvrdí, že ne, ale já přísahám na to, že se mu ramena mírně otřásala potlačovaným smíchem. To byl jeden lidský moment chování tohoto mrazivého muže. Druhý jsem zaznamenal při ústní maturitní zkoušce, když jsem řešil rovnici a Habr seděl na židli vedle mě. Převáděl jsem dvě A z jedné strany rovnice na druhou a zapomněl jsem změnit znaménko.
2: a tu jsem pocítil na své pravé botě tlak. Nechtělo se tomu věřit, ale bylo to tak. Habr mi pod stolem šlápl na nohu, abych tam dal mínus. Z těchto dvou úkazů usuzuju, že Robert Habr nebyl nelida, ale že svou odpornou přísnost dokonale hrál. A ještě jedna maličkost s Habrem nám všem vrtala hlavou. Jedno záhadné slovo. Stávalo se, že náš třídní přišel do hodiny matematiky, aby nám sdělil něco neodkladného o rodičovském sdružení nebo o chmelové čisené brigádě. Tyhle občasné návštěvy končily tím, že se Koláček omluvil za narušení hodiny a na odchodu mu s úsměvem a sotva slyšitelně řekl tyčinky. A Habr svým suchým hlasem řekl také tyčinky. A přitom mu po tváři lehce přebylo něco, co vypadalo jako úsměv. O tom slovíčku jsme se přeli. Někdo byl toho názoru, že to nejsou tyčinky, ale tři čínky. To nedávalo smysl. Do hodin deskriptivy nosil Habr kromě trojúhelníku i tyčinky s hrotem na jednom konci, kterým se zabodli do tabule, abychom viděli, jak přímky narýsované křídou na černou plochu vypadají v trojrozměrném prostoru. Zrovna jsme s Musilem dokouřili a chtěli opustit balkon, když se k nám dveřmi protáhl starý pes a v závoji jeho pachu i pan profesor Koláček. Co tady řešíte, kuřáci? O Habrovi si povídáme, Romane. Jaký on byl? Byla s ním někdy sranda, povídám. Robert? Ten byl bezvadný. To vy jste ovšem nesměli vědět. Víte, co říkal? Pro učitele je třída scéna a zborovna je herecká šatna. Tam se kantor odlíčí a přestane hrát. On byl například erotoman. Habr, erotoman, zalapal po dechu Musil. No jo, učit na gymplu byla pro něj těžká zkouška odolnosti. Pamatuju, co říkal, když se vracel z hodiny a hodil ve zborovně aktovku na stůl. Proč sedí Štěpánka Rosová s takovým jménem a s takovým vyhroceným poprsím v první lavici? Proč ji nepřesadíš? Kdo to má vydržet? To není vyučování, to je hrdinství. Nemluvíte o mně, ozvala se z pokoje Rosová, nyní Kvasilová, která právě dávala kolovat fotografie svých šesti vnoučat. Ne, řekl Musil a přivřel dveře. A co ten váš pozdrav, Romane? Říkali jste tyčinky nebo třičinky? Zeptal jsem se. Pan profesor se usmál a krátce zaváhal. No, tak jsme chlapi a Robert už je na Olšanech. Jednou při oslavě dne učitelů dostal sdílnou náladu a vyprávěl mi svůj nejsilnější erotický zážitek. On, jak víte, byl skvělý šachista a jezdil po turnajích. A dostal taky pozvání na přebor do nějaké vily v Krči. Měl zazvonit a říct heslo Dámský gambit. Robert tam šel a když ho vpustili a zamkli za ním, zjistil, že se odstnul na akci, kde bylo víc šachistek než šachistů a že ty dámy neměly ponětí, co je gambit, protože to ani nebyly šachistky. Robert se prostě odstnul na sexuálním večírku. Grubáč, pomenoval to Musil úžasle. Jo. A tam mu učarovala jedna účastnice. A když se spolu v tom kolektivu milovali, Robert jí pošeptal, jestli by se s ním nesešla někdy jindy a jinde, kde by byli spolu jen sami dva. A ona odpověděla, s tebou dicinky. Jakože vždycky, ujistil jsem se. Jo. Na to Robert nemohl zapomenout. A proto jsme se takhle zdravili, usmál se pan profesor a zívnul. Vrátili jsme se do pokoje, protože dlaždice balkónu už ztratili náboj slunce a v ponožkách nás studili. Roman se usadil do svého křesla a usnul. Byl jsem rád, že jsem tenhle sraz nevynechal. O půlnoci jsme svého třídního šetrně probudili a rozloučili jsme se. Venku byla hvězdná noc.
3: Náš třídní stál přede dveřmi a díval se za námi. Netušili jsme, že ho vidíme naposledy.
1: Tak zase za rok u tebe, Romané!
3: Zakřičel ještě Láďa Pulpán.
1: Dicinky!
3: Odpověděl pan profesor a zamával.

Strý Žufan byli s odpuštěním vdovec podle svoje uznání zachovali šumnej letory plný peněz a ještě schopný sem tam nějaké ty ledačiny. Grund měli jak hrad, pola, koně a i vinohrad, jenomže na parádu zrovna moc nedržali. Chodili usmolený jak prtisko, fůzíska neholené, fur naježené jak steklý smeták a holenky naposledy pucované, kdy se ženili. Místo firhaňku měli v oknách pavučiny a tihli na chalupě nahlédali přes omítku. Celé dně vysedávali v hospodě alebo ve sklepoch a idě kolem půlnoci popijovali. Ej, umrela žena, usu vdovec. Dal jsem ju pochovat pod jalovec. Kača Prudková byla robka trochu obstarší. Řezali se jí po třetí zuby. Ale jiná šumná, čiperná jak jíšerka. Nohy jak maslenky a pozadí jak za 300 rýnských verk. No, samá chuť. Líca krev a mléko, očiska černý jak fakír. Však když se na chlapa podívala, tož hořál jak papírový čert. Jedného dňa mažírovali slíz přes dědinu. Přecházaja mostek, ostali jim oči na jedném fleku přibité. Kačenka malovala žůdra. Obrázek, který se tak onem neuvidí. Nohy opálené jak čokoláda, sukně kratučké a jubka nemože ty dívčí dali ani obestat. Žufan sa tak neoblízli ani po husím stehně, tak jak včílka, když uhlédli kačenku na žebříku. Nebylo se ani čemu divit. Když jste ji zahořeli jak petrolínka a poskočili jak hříbě, a i když jich přitom pichlo v chrbtě. Poškrábali se na bradě ve fůzách, rozhlédli se kolem jak kuna, když jde na kuřacku, a když zjistili, že nikdo nejde, vykoktali. Na to, že pomož pámbu, kačenko, maluješ. Daj to pámbu, však poté pomoct strýčku. Hleda, že bych namáčal štětec, pravda, ale to bych chtěl nějakou pěknou odměnu, pravda. Však proč nedondete někdy na besedu, zavedla Kača řeč trochu jinde a tak sladko se uščůřila, že strýc nevěděli, kam mají vletět. Srdce jim bůchalo jak koňské kopito v putence a zamrkotali. Ale dondu, Kačenko, pravda, že dondu, jenom co se netrefí chvíla. A od té doby se Žufan změnili k nepoznání a změnili aj pěsničku a povrůkávali si. Ej, vrca, dívča, vrca, já se budu dívat. Hej, jak se nezalúbíš, budu k vám chodívat. A začali. Od té chvíle chodili nafintěný jak ženich, hubu furt oholenou a vymydlenou, košlu modrůčku a holenky jak špígl, a zhlédnou se v nich mohli. Zkrátka čokali jak tetřev a byli v tém až po uši. Noce měli nepokojné, trápili jich divoké sny a převalovali se na lůžku jak levanec na pánvě, alebo hleděli do stropu a přemýšleli. Točili se kolem kačenky a kohout a čemu sami nechtěli věřit, co jim podařilo. Byla svajba. Svajba, jakou lidé roky nepamatovali. 3 dny se pilo a hodovalo. Žádný mladý se v této věci nemohl rovná starému Žufanovi. Měl peníze a mladou ženu. Lidé krútili hlavama při svajbě a Žufan za nějaký čas po ní. Strýc byli plný štěstí, ale jenom 14 dní. Potom už jenom lapěli úpece, báňali svaje a pluli na kočku. Kača už se neušťužovala jak na žebři, ale začala být natrčená, ubrblaná, všetkým třískala a netrvalo dlouho a po dědině se začali trůsit řeči. Kača Žufanová chodí s Janem Cezanovým, však se to dalo čekat. Taký starý kotrmelec má už přemýšlet o růženci. Lidé z toho byli celý vyjevení, lebo Janek Cezan kdysi galánil Zenovku Žufanovu. A starý Žufan tejto lásce nepřáli. Dcera Enovka potom utekla do Rakúza, Janek ostal slobodný. Jej, kolo osudu sakramensky Žufanem zavrtělo. Když se jednou strýc praštili o žebřiňák a na čele jim naskočila guča jak ertepla, pastýř Tatar hodili do plácu. Počúvaj, Juro, zlé je.

Už ti začínají upučat paroj. Žufan chtě nechtě museli o těch řečách přemýšlet. A když jednu Donďa v noci dom čuli jakýsi dupot a přesplo, co si héplo jak jeleň, tože by přece jenom ty parohy. Začali si věcej kačenky všímat, lebo jim bylo divné, že už nebrčí, ba že je veselější, jak bývala. A co jich nejvíc žralo, byla čím dál pěknější. A včírkaj místo novomanželského ráju nastalo u žufanů hotové peklo. Starý otlukali kaču jak píšťalku a byli se vedně v noci, jenom glazura z hrnců po izbě létala. Při svajbě dělali žufan grófa a včírkají odpočítávali do hrnca fazulu. Chodili ožralí každý den a vyžváňali, že musí u kaču zamordovat. Když už byla kačenka se silama v koncách, to si jednu v noci postěžovala. Janíčku, dušenko moja, zastaň se ně, bíjeňa furt pro našu lásku. A Janíček se zastal. Ještě tej samej noci si počkal na žufana a pohladil jich lušňu po chrbtě, že orali nosem přes celou mlatevňu. Střízali poznali Janíčka a sůse skokaným to dosvědčili. Pán Sůci hodnou chvíli přecházeli očima z Janka na žufana a z obůh na kaču. Pokivovali hlavu, škrábali se ve fůsách, ale rozhodnout museli. Janeček dostal týden nepodmínečně. Stříz měli všecko. Měli grunt, pole, vinohrad, koně a peníze. Ale co měl Janeček, to už neměli. Kačenka žufanovi odešla, lebo v Šílie zase ona plná štěstí, jenomže tatíčkem je Janeček.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Kapitola 10. Konec šťastných dnů. Být majorem na tak velkém zámku skutečně nebyl lehký úkol. Z pracovišť byly stále hlášeny incidenty, které nebylo možno velkoryse přejít, a Terasky nic nenáviděl tolik jako mimořádné události. Lepší je dřevorůbať, než také vojáky myť, tvrdil Terasky znechuceně, ale podstatnější závěry z toho nevyvodil. Aby přišel na kloudější myšlenky, odešel na skálu podívat se na kefalinovou drezuru vepřů. Ani tady však nebyl spokojen. Za to se Terasky mu zdálo, že v ohradě nějak ubývá slepic. Kefalín, houkl dolů, kolko máte těch kurov? Sudlmajere, vzhledem k tomu, že jsou v ústavičném pohybu, se mi je dosud nepodařilo spočítat. Máte univerzitu a rátať nevětě, ale 60 jich níje. Kto jich zožral, Kefalín? Zřejmě kuna, sudlmajere, odvětil Kefalín. Sám se mi dosud neviděl, ale vojíni Strnad, Černík, Truc a Voňavka tvrdí, že jich tu zahledli. Může být, připustil Terasky. Třeba ju zastřelit. Neřekl však Kefalínovi, že se toho úkolu hodlá ujmout sám. Tím větší překvapení bylo, když se večer dostavil do ráje vepřů ozbrojen dvěma malorážkami. Jsem dobrý střelec, prohlásil. A ta kuna je už Terasky mrtvá. Té noci se v ráji vepřů střílel jako u Verdunu. Terasky pálil po každém stínu a nezřídka i trefil. Byl opravdu dobrý střelec. Když ráno Kefalín nastoupil do zaměstnání, leželo před chatou jedno zastřelené prase, dva potkaní, jedna ropucha, tři slepice, jeden lesní králík a šest netopírů. A ta kuna, Kefalín, ani neprišla. Nastal 7. listopad. Na náměstí v Nepomuku byla postavena tribuna, na které zasedli nejen místní potentáti, ale i význační činitelé z okresu a kraje. Mezi nimi byl i velitel divize plukovník Hučka, který netrpělivě čekal, jak se uvedou vojíni ze Zelené hory. Dopoledne navštívil zámek a kapitán Domkář ho ujistil, že výcvik se zbraní proběhl úspěšně a nelze očekávat nějaké závady. Uvědomte si, že na tom velice záleží, zdůrazňoval plukovník. Není myslitelné přestoupit před širokou veřejnost s něčím nedokonalým. Ať je vaše vystoupení maximálně jednoduché a bez jakéhokoliv rizika. Právě z tohoto hlediska jsem vše promyslel, odvěděl kapitán. Přivedu jednotku do středu náměstí, kde zavalím zastavit stát. Poté zavalím vpravo bok a k noze zbraň. Posledním rozkazem, který vydám, bude bodák skry. Vše jsme řádně prozkoušeli a vojni veškeré úkoly zcela bezpečně ovládají. Dobrá, souhlasil plukovník. Upřímně vám radím, aby se to povedlo. Také Terasky byl pln starostí, jen jeho obavy byly mnohem větší než plukovníkovi. Znal své vojíny a nebyl ochoten uvěřit ani tomu, že donesou na náměstí všechny pušky. To bolo, vzdychnul. Terasky se všecko ukáže. Kapitán Domkář byl stále optimistou, avšak ukázalo se, že předčasně. Krátce před nástupem spadl vojín Čutka ze schodů a zlomil si ruku. A hned po něm se vojín Rákos opařil vřelým čajem. Byla to strašlivá rána, neboť bylo nutno hledat náhradu za zraněné vojíny. Po delší diskuzi nastoupil místo Čutky kouzelník Pavel. Ještě potřebujeme jednoho muže, sténal rotný Vaněk. Dojděte pro Černíka, rozhodl kapitán Domkář. Posel se však po několika minutách vrátil a oznamoval, že Černíka opět chytla páteř a nebožák leží jako Lazar na ošetřovně. simulant. Nechám ho zavřít. V té chvíli dostal kapitán spásný nápad. Kefalín, zvolal, ať se dostaví vojn Kefalín. To snad nejsou druhý kapitáne, namítal zděšeně rotný Vaněk. Už jsem řekl, zlobil se kapitán. Posel vyzvedl Kefalína v ráji vepřů a promptně ho dorušil na nádvoří. Kefalín, pravil kapitán, dnešní den je pro vás velikým vyznamenáním. Dostane se vám té cti a důvěry, že budete náš útvar reprezentovat se zbraní v ruce. Rotný Vaněk vás seznámí s podrobnostmi. Vaněk si vzal Kefalína stranou a vrazil mu do ruky pušku. Po Chorvatu míš. Teď ti ukážu, jak se puška na rozkaz k noze zbraň sundává a jak se skryje bodák. Během 10 minut byl Kefalín vyškolen. Kapitán Domkář si ho přeskoušel, byl celkem spokojen. Potom Kefalín naklusal do skladu, aby si vybral obrovskou přilbu a zimník až na paty. Kefalín! Upozornil ho ještě rozný Vaněk. Buď ve třetí řadě, aby na tebe nebylo vidět. A ničím se nenech znervoznit. Na další rady nebylo kdy, neboť byl nejvyšší čas vyrazit do Nepomuku. Náměstí bylo plné lidí a na tribuně zaujali činitelé postoje profesionálních státníků. Hudba byla připravena spustit státní hymny. Čekalo se jen na vojenskou jednotku ze Zelené hory a plukovník Hučka se každou chvíli netrpělivě díval na hodinky. Konečně reprezentační útvar vpochodoval pod velením kapitána Domkáře na náměstí. Holky, vypískla jedna z místních kreselic, on je mezi nima taky Kefalín a přilbu máš na nos. Kapitán Domkář se zamračil a vrhl mezi slečny zdrcující pohled. Pochodoval s jednotkou před tribunu a zde zjistil, že něco neklape. Co stojí stát? Pravo bok! Velel kapitán a vojáci se opravdu snažili. Vše dopadlo podle předpokladu, pouze Kefalín se neplánovaně objevil v první řadě. Kapitán se zřetelně potil. K noze zbraň! Zavelel a pušky třeskly o kamennou dlažbu. Zbýval poslední úkon. Bodák skry! Zvolal kapitán a doufal, že mu štěstěna zůstane nakloněna. Nezůstala. Všichni vojni bodák skryli, kromě jednoho. Kefalín, ať se snažil sebe víc, zápol s bodákem marně. Přihlížející občané se začali zlomyslně pochechtávat. Plukovník Hučka na tribuně se zlostně hryzal do rtu. Vaněk, pomozte mu, sykl kapitán na rotného a ten přiběhl ke Kefalínovi. Byl však tak nervózní, že se mu nepodařilo Kefalínovu chybu napravit. Ať lomcoval bodákem sebe víc, ani mlehnul. Slohnul kapitán řekl plašně, ono se to nějak zaseklo. V té chvíli se už celé náměstí zcela nepokrytě bavilo a smích nabýval každou vteřinu na intenzitě. Hovada, šeptal kapitán a stekle přistoupil ke Kefalínovi. Leč ani on neuspěl a prohrál svůj souboj s bodákem na celé čáře. Náměstí řvalo nadšením. A tehdy zasáhl plukovník Hučka. Jediným ladným skokem se snesl z tribuny a před zkompromitovanou jednotkou stáhl ruku po nešťastném bodáku a bez obtíží jej sundal. Pak se obrátil na zrcadlového velitele. Tomu vojínovi se nedivím, ale vy už byste to měl umět, soudru kapitáne. Asi za 2 hodiny po tomto příšerném debaklu řekl kapitán Domkář. Kefalín, můžete si zbalit plnou polní, zítra odjíždíte na pracoviště. A doufám, Kefalín, že ten váš pitomej hovatskej ksicht už do smrti neuvidím.
2: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
3: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
2: No ale na co smyčec?
3: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
2: No ale na co smyčec?
3: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
2: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
3: To nejsou housle?
2: No ovšem, že ne.
3: A co je to?
2: No to je banjo.
3: Co?
2: Banjo.
3: Banjo?
2: No ano.
3: Tohle to?
2: No to je banjo.
3: To je banjo tohle?
2: No samozřejmě.
3: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
2: No je to takový lahodný hudební nástroj.
3: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
2: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
3: No ne, je to menší, prostě. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je? Mladě.
2: Z banjo a basa.
3: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
2: Koukám jako blázen.
3: Co říkáte?
2: Ale že koukám jako blázen.
3: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
2: Prosím
3: víte?
2: Vás, housle, dejte to.
3: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
2: to
3: housle.
2: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
3: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
2: No nebo s jiným, no. To je jedno.
3: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
2: No. A na banjo se brnká.
3: Brnká, ano.
2: V tom je právě ten podstatný rozdíl.
3: No jenom tak v tom je rozdíl, ano. No taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
2: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
3: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
2: Vy jste z hudební rodiny.
3: No bodejť, táta hraje taky.
2: Váš otec také.
3: No.
2: Celá rodina hudebně nadaná. No.
3: Táta je taky ladič pijan.
2: Ladič pijan dokonce.
3: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaní. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
2: Vy máte syna.
3: Syna má.
2: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
3: No. Kluk je to.
2: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
3: A chytrej kluk je to.
2: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
3: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
2: No tak zima, sichravo.
3: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
2: V té zimě.
3: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima, víte?
2: No, já chápu, jo.
3: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
2: No.
3: A uděláme hulála.
2: To je ale roztomilý. No.
3: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
2: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
3: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
2: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
3: Co takovou brnkačku?
2: No tak
3: nějakou...
2: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
3: U koho myslíte?
2: No jak to u koho? Ukulele.
3: Ukulele?
2: No.
3: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
2: No člověče, jaký Kulel?
3: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
2: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
3: Je tak, ano.
2: No.
3: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
2: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
3: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
2: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
3: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
2: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
3: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? Jak si vědete, kde ten pan Kulhem bydlí?
4: Ne, vůbec nikde nebydlí.
3: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
4: No jak vám to mám vysvětlit?
3: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
5: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení?
6: No.
5: Doktore, to jsou jistě závažné argumenty, ale já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
6: Kromě toho, já jsem vedoucí.
5: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
6: Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
5: No, to bude nejlepší, ano.
6: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jaksi cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě.

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal.

0: To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité, mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snad.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní, jak si funkci. Co je,
0: vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je
0: oddech.
1: Nám například od 20 hodin 0,5 minut do remi fa do 21 hodin 30 minut běží napínavý film zdrsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím, a souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.

0: a od 21:30
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40
0: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jak si ty lidi, jak si psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Tam
0: do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata, něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do bu.
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct natočil.
0: No,
1: doktore, já myslím, že to natočil. Byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prcem.

0: prosím, já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, no, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prstová šla, provodu.
0: Ale ne, no, prosím. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prska za nohu.
0: Prce
1: cítí u mě tady mě za nohu. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano, ano.
1: Celé dětství.
0: Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínám.
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60 ano. Minut. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co, prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Že 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama. A
0: co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestávka.
0: Minutová
1: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi ft, v televizi, ale i a.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano. Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Jestli dovolíte, já bych začal... Ano, Luděk také přišel si poslechnout. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No, prosím. No tak, jestli je to tvoje přání, pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc, já myslím, že ti neporadíme, to si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
1: No že?
0: No, jak si jí to řek?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: Krása. A řekl jsi tak, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řek, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé. Ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký?
0: No, ten samý.
1: No jakej ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšle.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studujou tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávají taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydly dáte.
0: No
1: ty titulu ty, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkáš?
0: Já jsem mluvil o titulu ty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluví a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírat.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem to blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kulinní doktor.
1: No tak to je teda nejdřív ty dlináty a teď jsem doktor. No,
0: že ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti
0: no,
1: děkuju.
0: Svým způsobem ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No.
0: A po létech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: Ale co když bude chtít ukázat občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne?
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože? Příslušnice?
1: Ta bude chtít ukázat v občanku hned a první schůzce. To je jejich služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zeleny.
0: To je všechno možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: Ale a proč teda? A proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej.
1: Pistoli.
0: A tu pistoli.
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
0: Luďku, nezdálo se ti to?
1: Nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, aby ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, šperky. Drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys jí vidět už dneska?
1: Já už se nemůžu došlat, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no, určitě
1: to spojení. To bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: Co to je
1: ty
0: tohle? Tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: To se to
1: jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat, to protože mi ten
0: klíč,
1: já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo, Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
3: No a ty to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, viď?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš se na ní, viď?
1: Těším, strašně se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti se ženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dokáže.
1: Slavnější než ten doktor z titulu,
2: ty. No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
4: Nebojte se, my vás neukousneme. Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
1: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přijedbu, vy jste přijel na motocyklu?
1: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
1: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
1: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
4: Neslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
1: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
1: Hezký.
4: Umaštěný celý.
1: No to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
1: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
1: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
1: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Víte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá.
1: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
1: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
1: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: Za co máte tuhle tu dírku?
1: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
4: Slyšte, máte vůbec k tomu auto nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
5: Já taky.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
5: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
1: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No a co bylo dál?
1: Co?
4: co bylo
6: co,
4: dál?
6: Co, no, normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Prosím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
6: No, to ne, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Já, to oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory mám.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
6: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
6: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
6: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
6: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na
6: zelenou.
4: Na zelený, správně. Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
6: Kterou?
4: Tuhle.
6: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Co se k tomu došlo?
6: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
6: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
6: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
6: Všechny. Máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
6: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
6: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej? Přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám, jo? On řekne halo a já řeknu těší mě a směji se. Přátelé, já se směji.
7: No, já myslím, že by neškodila malá ukázka telefonního rozhovoru.
6: Přístroj.
7: Přístroj je tady, kolego. Rozhlédni se, tady je Belův přístroj.
6: Ano, přátelé, zde je přístroj starého Beli. A já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří vidí přístroj prvně, nejprve přístroj popsat.
7: Ano, přístroj popíšeme, již hledám tušku, kolego.
6: Kolego, mě se jedná o ústní popis
7: to
6: přístroje.
7: To jsem pochopil, no, kolego, buď rád, že vtipnou narážkou obracím záležitost. No, žert, no, přeci, jo. Tady nemůžeš popisovat telefon, no, kolego, to je nošení dříví do lesa, no, to je podceňování diváků, no, to by se nám mohlo vrátit, no, jako bumerang. Tady přeci všichni diváci telefon znají,
6: no,
7: ne?
6: No, ty toho znaj, prosím tebe. Se na ně podívej, no. Tamhle ten vypadá, že neví vůbec nic, například.
7: To je můj strejda, laskavě nech naši rodinu na pokoj. Starej se o svý příbuzný, ty seděj tamhle.
6: Ježi, my jsou tady taky. Nazdar, Jindro, kde se tady vzal?
7: Polepšovna má vycházky.
6: Co dělá teta?
1: Nic, viď? No jo, ona nikdy nic nedělala.
8: Ty jsi no, poní, viď?
1: Tak ať si jde lehnout. Já, Jindra je tady. Příbuzný jsou jako vši, ty vledou všude.
7: Pokračuj.
1: Už jsou za mnou i v televizi.
7: Pokračuj.
1: Vážení příbuzní, milé vši, teda přátelé, dobře, Jindra z Brdu. Tento přístroj, který zde spočívá na stole, přátelé, neboli jak my také odborně říkáme, na stolní desce, která je v našem případě oválného charakteru, že ano, nemá žádné rohy. Kráva má dva.
7: Prosím tě, když už chceš něco popisovat, starej se o přístroj. Řekni, jaký je to typ.
1: Přátelé, podíváme se, toto je známý typ H2SO4, no. Žádno, takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, kterou já držím v ruce, která je momentálně vůči mně z vašeho pohledu oproti vám momentálně levá, levý v obě. Tak to je část takzvaná lehká neboli zvedací latinsky rukodržadlová. Skládá se z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krčním půdu až zítra.
7: To si myslíš, ty kolego, zítra dej s hlavou, už volali třikrát.
1: No, to je pravda, přátelé, zítra jdu s hlavou, něco mi tam klepe, to budou asi ventily.
7: Oni ti řeknou, co to bude, no. Třeba je to zapalování, no, oni tě prohlídnou.
1: No. Toto je část takzvaná těžká, neboli sedací, pač ona nám sedí na té stolní.
7: Nech tu desku, sedací latinsky.
1: Sedací latinsky, bidetní, no. Že ano. Skládá se z dalších počástí. Zde je například číselnicový okruh, jo. Zde jsou čísla, že? Jako například různá čísla.
7: Řekni aspoň jedno, to jak jsme cvičili, no. To s tím bříškem, to umíš, no věř si.
1: S bříškem je kondelík.
7: No jedno číslo má bříško jako kondelík, no.
1: Šest. Přátelé, šestka vlevo dole. Přátelé, já vezmu libovolný ukazovák. Vetnu do již zmíněné šestky, že co se s tím budeme párat, vyvin sílu S. Směrem ku, to znamená kupředu, že? Zde máme takzvaný zaražeč a zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, ještě jednou si to znamená. Vezmu libovu, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. Klik. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Prosím vás, klid, dávejte na ty věci pozor. Já to nebudu několikrát opakovat.
7: Skutečně, soustřeďte se trochu, kolega tady dělá práci. Navíc, to máte znát z domovů tohle. To jsou jedni a titíž, kolego.
1: Jak malí kluci.
7: Skutečně, děvčata, jako malí kluci, já vás nepoznávám.
1: Jedni a titíž.
7: Vy jste měl přesadit, kolego.
1: A přesadím všecky. No.
7: Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až na konci školního roku.
1: A levo kousan. Od kolegy.
7: Ty jsi taky hryznek, jak tě znám.
1: Tak prosím vás, se sklidníme. Posledněte, já nechci slyšet špendlit. Neustále slyším špendlíky. Myslíte, já mám času dost? Při spisku tohoto přátelé, i tento. Vidíte to, a teď to zrovna nefunguje, jo, ale... Jo, stisk, tohle je moje taková libuska. To já vykládám nejradši, tohle z toho. Stisk prska zde teď. Vidíte to všichni, prosím vás, i tím vzadu? Co? Ne, jestli ne, tak mě to je jedno.
2: Budeš máma, já budu táta a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat do ciziny. No.

0: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, já jsem vlez zase jinam.
1: Jste, nebuďte nervózní, jo. pojďte dál.
0: Děkuji.
1: Jste tady úplně dobře, co byste potřeboval?
0: No, podívejte se, já jsem se bosnul v takový nežádoucí situaci.
1: No, ano.
0: Já bych se potřeboval seznámit se ženou.
1: Se ženou.
0: Se ženou.
1: To je mi jasný. A aby vám bylo jasno, no. Chlapi tady s chlapama neseznamujeme, víte?
0: To mi tak ani moc nevadí, víte, páč s těma já už se znám. My tam u nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne, no, víte.
1: Dobře, dobře.
0: No tak to bych byl jedině rád, kdyby to se mnou konečně dopadlo dobře.
1: No helejte no. se, aby jsme se nezdržovali. No. Jakou ženu byste si asi vedle sebe tak představoval?
0: No tak podívejte se, to si můžu vybrat.
1: Tak jistě, z toho, co tady máme na skladě, tak samozřejmě.
0: Máte něco čerstvýho?
1: Jak čerstvýho?
0: No jak čerstvý, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady ležejí dlouho, víte?
1: Víte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží.
0: No, to ne, to
1: hlavně,
0: ne...
1: aby vám dotyčná vyhovovala.
0: To není pravda, jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valnej zájem. Já pak kvůli vám s nějakou takovou nebudu celý život, čověče.
1: Počkejte, no. snad nezačnete no. křičet, vy mi tady něco no. vyčítáte a já jsem vám vlastně ještě nic nenabízl.
0: No právě proto, že jste mi nic nenabíd, čověče, to jsem byl předloni tamhle v Hamburku a jen jsem vešel do toho.
1: Do čeho?
0: Dovnitř, že jo? Tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal. Tak
1: dovolte, snad si no. nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.

0: Ona máma.
1: No, má máma, no.
0: Má máma.
1: Já chápu, vaše máma, no.
0: No, má máma má o mě strach.
1: Ano.
0: Ona má strach, abych taky nějaký konečně nesed na led, víte?
1: Nesed na led?
0: Na led, no.
1: Víte, neříkala na led.
0: Na led?
1: No, na led.
0: Jako na hlavu, no.
1: Ne. Jako na lepidlo.
0: Na lepidlo, co bych jí sedal na lepidlo, člověče? Že se podívám, kam si sedám, když mě pozve, ne?
1: Počkejte, no ne, to se tak říká. No. Sednout někomu na lep. To je jako kdybyste nějaký skočil na špek.
0: To jo, to bych skočil. No. Já nemám rád hubený.
1: No. Tak vidíte, už začíná mít jasno. No. Takže hubenou nechcete.
0: Ne, to si radši připlatím. No. Víte? Ona máma říká, aby něco zmohla. A měla by mít taky sílu v nohách.
1: Sílu v nohách? A proč zrovna v nohách?
0: No, páč, ono k nám je to do schodu, víte? Ano. A teďka ono nosit teďka ty těžký tašky nákupní. Ano. A to uhlí a kojit přitom, co, víte?
1: Počkejte, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
0: No a co, když budu mít hlad?
1: Cože?
0: Co, když bude mít hlad kluk?
1: Vy máte kluka?
0: No já ne, ale ona bude mít.
1: S kým?
0: No to je jedno, hlavně aby měla kluka. Aby mě zastal, až budu starý, víte? My máme taky ovocný stromy a ty koruny a třeba s těma korunama, třeba s tím se všim,
1: no, počkejte chvíli, nechcete teda nějakou rovnou?
0: No rovnou, ty křivou nechci, víte? Lidi smáli, že jsem si špatně vybral kvůli vám.
1: Já myslím, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
0: Jak s dětskem?
1: No s dítětem.
0: No a s dospělým by to nešlo.
1: Jak s dospělým?
0: No s dospělým dítětem, a mě už pomohl třeba s korunama.
1: No jo, no to máte těžký.
0: To je těžký, ale dva už tím zatřesem.
1: Já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sehnat.
0: No.
1: Teda nebylo by to těžký, ale nesměl by vám vadit, že by byl asi tak o 20 let starší, než jste vy.
0: No tak to ne, to nechci, to jsem si rovnou mohl vzít mámu, víte.
1: Helejte se, já vám začínám rozumět, no. Aby jsme se nějak dohodli.
0: Ať se hneme z fleku.
1: No
0: víte,
1: právě, tady. Vám ani tak nejde o lásku, že
0: ne, jo? Mě jde spíš o sílu.
1: Ano. Vy potřebujete takovou ženu nějakou, aby měla výdrž.
0: No jo, no tak...
1: Aby něco zastal, o sílu
0: no,
1: vám.
0: Co tam no, máte, no?
1: Co tady mám? No mám tady jednu lehkou atletku.
0: Lehkou nechci, já už jsem vybouřenej.
1: Vy nechcete rozumět, to je sportovkyně, lehká atletka, hází kladivem.
0: Steklou taky nechci, mě ještě chybělo dostat kladivem. Čo?
1: Steklá není, a když nechcete, já ji škrtám.
0: No.
1: Pak tady mám jistou Martu, počkej, já to nemůžu jméno přečíst, Marta Buková.
0: Buková, to je divný jméno, člověče, to je divný
1: jedno,
0: jméno.
1: Jak se jmenuje, ne?
0: Co?
1: Buková se Buková. Jmenuje, to se stejně teď změní, až si vás veme, ne? Bude se jmenovat podle vás?
0: No jo, vlastně, Luděk.
1: Podle vašeho příjmení se bude jmenovat, ne? Jaké ráčíte mít příjmení?
0: Já Jedle.
1: No, tak vidíte.
0: No, vidíte.
1: Tak slečna Buková se teď bude jmenovat Jedlová.
0: Jedlová, člověče, to jste to narovnal teda. Jedle to ještě šlo a Jedlová, to je když...
1: Já už nevím, jak s váma, tak když se vám to nelíbí, ať si slečna nechá své dívčí jméno, ne?
0: Jak se potom bude jmenovat?
1: No Buková, no. A vy se budete jmenovat Jedle, no, no každý si necháte
0: svým... Čeče, vy to vylepšujete, čím dál tím líbíte, jak bude vypadat ta vizitka na dveřích Buková Jedle. To k nám za chvilku začnou jezdit pro dříví.
1: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět.
0: Ne, ne. Pro zajímavost, jak vy se jmenujete, že jsem tak smělej, víte?
1: No jak, normálně, Hroch.
0: To se nestydíte, člověče.
1: No, proč bych se styděl?
0: No.
1: Já jsem na své jméno hrdý.
0: Hrdý ještě.
1: Táta byl Hroch, děda byl Hroch, my jsme slavný rod Hrochů.
0: Jo, jo, jo, a odkaď, helejte?
1: No z Píšťan.
0: To je logický, tam je bahno, víte?
1: Helejte se. Nechte si toho, vyjedle,
0: no.
1: Řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
0: Je opravdu silná.
1: A to víte, že je jako bejk.
0: Člověče, no dovolte laskavě. Snad jako bík, ne?
1: No. Tak promiňte, jedle.
0: No nic se nestalo, Buku. Teda hrochu chci říct.
1: No, no.
0: Vy jste mě zblbnul, člověče.
1: Hlavně buďte rád, že dotyčná je silná.
0: No
1: ne?
0: A jak to víte, že je silná?
1: No tak vždycky tady o poutích zápasí s medvědicí, ne?
0: A vyhrává?
1: Tak. Musím přiznat, no. Minule prohrála.
0: A nebo byste mi radši teda seznámit s tou medvědicí?

0: Počkejte. Já vám nerozumím, proč jako?
1: No, když vyhrála.
0: No, snad byste si nechtěl vzít medvědici.
1: No, hned ne, samozřejmě, nějaký čas bych s ní musel chodit, ne?
0: Co, já nevím, to jsou chutě. Vzít si medvědici.
1: Hejte se, vy jste ženatej.
0: No, jsem.
1: No, víte, když si někdo může vzít hrocha, proč já bych se nemohl vzít medvědici? Naschledanou.
2: No tak, vážní přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně. V životě. Byl jsem ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nesví, byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den. Tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvířat, ten čutňák. Když k němu přijdete, jo, a uděláte mu před obliče, tedy jak má zobonos, ksichtoklap. Když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale eskimáci, ty jsou tam taky, ty zas mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho nebo tu kůži, jak mají, když tak dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi. Nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v tom, že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážní přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kreténské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Súdánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takovej zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na měkoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi. Co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Vážení přátelé, co je to za lidi, tyhle ty lidojedi? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový. A nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval. No, spíš tak spovzdálí, až přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí. Vy mi to možná ani nebudete věřit, ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat do holu. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.
3: Dobrý večer, milé děti. Vítám vás při sledování decentního večeru. Decentního večeru, který chceme dnes zahájit decentním večerníčkem. V našem pravidelném pořadu, co mi Chůva vyprávěla, ve kterém vám představujeme známé pražské herce, vám dnes chceme představit herce divadla Semafor Luďka Sobotu. Dobrý večer, mistře.
2: Dobrý večer, milé děti.
3: Mistře, kterou pohádku máte v podání své Chůvy z dětství nejraději?
2: No tak já jsem měl nejraději tu o tom chlapovi.
3: Ano, to je velice milé, ale kdybyste laskavě pro naše děti chlapa trochu upřesnil.
2: No tak jak se válel v tom křoví?
3: Ano, tak takový chlapů znám bohužel také více. Několika jsem dokonce pomáhal z křoví zase na nohy. Jeden vám byl podobný, ale o to teď nejde. Ještě něco blížšího chlapovi.
2: No jak přišla ta Šípková, jo, a teda Růžena a políbila ho, a on potom, počkejte, to bylo v obráceně, to byl Šípkovej Růženec.
3: Pardon, byla vaše Chůva normální?
2: To už si nepamatuju, to už je dlouho. To už je dlouho.
3: A na pohádku si snad rychle vzpomenete, já bych vás jinak musel ze studia vyrazit.
2: Děkuji.
3: No, prosím.
2: Kalo, ty nosím. Teď nevím, kdo si to tam dával 20. Ne, počkejte, to nebylo 20, to bylo 1000, ona spala 1020. 20 000, Helgo, kdy já to vrátím, ty prachy, tenhle.
0: Mistře, to já myslím, děti nezajímá, kdy splatíte nějaký svůj dluh. Neznáte sakrajnou pohádku lépe?
2: No, znám jednu ještě lépe.
0: No, kterou?
2: Kterou chcete vědět? To je operník.
0: Přímo v operníku?
2: Přímo v operníku ne.
0: Tak o čem, člověče?
2: Tak o čem, člověče, už konečně. Je to o takový chaloupce a ta byla celá z perníku.
3: A konečně. Tak, milé děti, dnes, než usnete, uslyšíte v podání Luďka Soboty, tedy snad, pohádku o perníkové chaloupce. Mistře, přejděte si rychle do studia na mikrofon číslo 2 a dělejte, některé děti už nám usnuli bez pohádky. No jděte.
2: Já už taky špatně slyším.
3: No to jsem si všimnul. Na dvojku. No jděte na dvojku.
2: Já už si, kam jste říkal, já si na už dvojku. Taky nic nepamatuju.
0: Co, jděte na dvojku. No. Děče. Nechte toho. Nechte toho! Nechte toho, není vás slyšet! Přestaňte to očichávat! Říkal jsem na dvojku, ne? No jistě, na dvojku, jděte! Narovnejte si mikrofon a jeden!
4: Cože, snad budete mluvit ústy, ne? Ukažte, já vám to naměřím sám. Takhle, to bude dobrý, no. A čekejte, kamera si vás veme.
2: Co jste povídal?
4: Kamera si vás veme, čekejte.
2: No, čekám, která si mě veme už.
4: Asi neveme žádná, když tak ze soucitu. Říkám, že kamera si vás veme. Ostatně už vás to bere, ne?
2: No, už mě to draplo.
4: No, konečně. Tak jede.
2: No, tak jede. No, tak, milé, to byla taková chaloupka, jo. A tam byla celá z perníku. Ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, i například tam bylo z perníku. Teď nevím, ale hodně. Hodně to bylo, například Heraklitový desky byly. A teďka Jinček s Mařenkou, takový chlap se ženskou, jdou v lese v noci, teďka tma, už je taky horko, už je taky, oni jdou, běžej, zakopnou, upadnou. Střih, milé děti, pryč od toho. Teď se podíváme raději někam jinam. Podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky, taková nepříjemná. Přímo ježibaba to je. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci. To už je jí takovej zvyk soukromej. Helgot, já nechal Jeníčka v lese zase. Co nám to tam dělá ten Jeníček v tom lese? On to nějak nemůže najít, nebo co? Ten už z toho ze zoufalství leze po stromech. Jednu chvíli je z toho vyložený na větvi, ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, tak v dálce vidí najednou takovýhle, teda chtěl jsem říct malinký světy a rychle ze stromu dolů, šup dolů, zmařenou a rychle do chalupy, šupy, dupy. Babička jim otvírá dvířka u vrátek, následuje srdečné a upřímné uvítání, že... srdečně a upřímně po sobě s babiznou skočej. Ta babička jim ukazuje ten svůj interiér, že má to tam moc hezké, má tam ku příkladu také starožitný ten kurníček. Já nevím, co to do baby vělo, přeci jenom staříček už taky neví roupama, co má dělat. Ona prosím vás tomu Jeníčkovi nařízla prstíček, jestli prej už je dostatečně zdatnej. Pochopíte ten rozum stařeckej zdat, přitom on byl zdatný, byl to takový pořízek. Naříznutý zdatný a teď oni do toho začali říkat. A jestli my bychom také nemohli nestrčili, ale alespoň dva prstíčky nemohli nestrčit. Smolíčku, pachlíčku, otevři nám svou světíčku, za hory, za doliny. Nasaďte mi ty parohy!
4: Zpamatujte se, parohy máte doma. No, musíte to vrátit. No, chyťte se. No, chyťte, prstíčku se chyťte, prosím vás. No, od kurníčku znova. Kurníček.
2: Ona mu nařízla kurníček. On to říká. Jestli už je dostatečně zdatný. Kurníček šopá, to nedám dohromady. On jak byl zdatej, ho, tak on z toho kurníku vlít jako slepice. Tam byla lopata takhle v obřeba vedle tý pesa, on tu lopatu popad, jo? A celý to tam přestavěl. To jsem si zase splet s nějakou jinou akcí. Mám tu lopatu. On tu lopatu popad, hodil na ní mařenku. Ten už neříká nic, to je jedno. Ono s mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup s ní do pece a teď si tam cíčí babou žijou. Dá! Šťastný a spokojný, hodně zdravý. Všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a perník už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic, ta baba byla o 15 let starší. Rádio Jich Cimbalka.

0: Prosím vás, co je to za sprosťáka?
1: To je pan inspektor.
0: Který?
1: Že jo.
0: Tenhle? Ten o tom rozhoduje?
1: No.
0: Pokoná hostiva. Lečete, prosím, pane inspektore, já jsem zde kvůli ty sraženině.
2: Jo, oni vás poslali z té mlíkárny.
0: Já tady nejsem kvůli žádnému mlíku, já jsem tady kvůli smrtelnému zranění, který jsem utrpěl při srážce vlaku u Vrněn.
2: A vy jste tomu smrtelnému zranění nepodlehl?
0: Podlehl.
2: A jak to, že jste tady?
0: Taky koukám.
2: Proč s tím vůbec chodíte sem, proč s tím nejdete k doktorovi?
0: Já jsem u lékaře byl. Doktor lékař se na to podíval a povedal, jděte s tím tadyhle sem jako k vám a tady, že dostanu bolestný.
2: A to je něco jiného. A přepíšeme protokol.
0: Přepíšeme protokol, vítám.
2: Vaše jméno?
0: Boleslav.
2: Boleslav stará nebo mladá?
0: Boleslav.
2: Stará nebo mladá?
0: Já mám radši mladší.
2: Co nám do toho, co vy máte radši, já se vás ptám, jestli je ta Boleslav stará nebo mladá?
3: Stará nebo mladá?
0: Já se jmenuji Boleslav, to je křestní jméno, jako je, řekněme, Langhans Atelier.
2: Tak napíšou tam Boleslav Langhans.
0: Boleslav Langhans, žádný, já nejsem žádný Boleslav Langhans.
4: Moje jméno je Boleslav Hnipírdo.
2: Boleslav Hnipírdo. A jak můžete člověče s tak blbým jménem líst do vlaku?
4: Kvůli vám ho nechám utíkat vedle vagónu.
2: Tak narodil jste se?
4: Ano.
2: No to vím.
4: No to se ví, že jsem se narodil. Snad si mě někdo nevymyslel.
2: Kde jste se narodil?
4: Dobrotivý okres Praha.
2: Tak mi sem dají místopis, že musíte jít papíry a musíte sem se mnou. A jenom jde.
4: Jde?
2: Ne,
4: se jde.

0: Ajba ticho, rozmívám, tady žádný dobrotivý okres Praha není.
1: Ale jak pak ne, Ferdinand, dobrotivý párník.
0: Jo, párník, on se narodil na párníku. Kde bydlíte?
1: Ježiš, jak se ta ulice jmenuje? No. Je to nějaký francouzský generál.
0: Francouzský generál, to já budu vědět.
1: Moment, tak nějak od F.
0: Od F, od F francouz. Ale Hopištoková.
1: Hopištoková
0: napíše, Hopištoková. Jaký máte číslo?
1: 42.
0: U domu?
1: U krku.
0: Co je do vašeho čísla u krku, já se vás tam na číslo u domu.
1: Jaký si přejou?
0: Třeba starý.
1: Starý to tam už není.
0: Tak nový.
1: Co tam teprve zejta zase budou dávat?
0: Tak napíšou toho času bez čísla.
2: Bez čísla.
0: Máte rodiče?
1: Ano. Matinko sice už ne, ale tatička ano.
0: Tatička máte?
1: Ano.
0: Čím je tatiček?
1: Tatiček je Fost.
0: Počkaj. Fost? To si ale protokoluje.
1: Tak tam. Tak to napište Heinej.
0: No já věděl.
1: Heinej.
0: Ale to musíte stejně podepsat, víte?
1: Taky?
0: Jo.
1: Tak napište Pytlák.
0: Tak když já to věděl, napíšou Pytlák. Kde pytlačil pan otec?
1: Na panství knížete Hohenlohe.
0: Hohenlohe.

0: Co to tady je? Co mi to tady děláte za zpěvátky, folet a já ještě zpívám tady s váma? Já tohle to přece tady nebudu trpět. Já tohle to nemám zapotřebí. Já to přece nemůžu v mé kanceláři tohle to říct.
1: Pouchněte s tím, prosím vás, pěkně.
0: Tak to bychom měli všechno a teď, jak to bylo s tou srážkou? Jak jste k tomu přišel?
2: Prosím, pane, přednosto, já jsem k tomu nepřišel, mě k tomu přivezli.
0: No to vím. A jak to bylo?
2: To bylo následovně a to sice.
0: No.
2: Sedím doma, nic netušíc, jak nevinné holátko, zpravuju si rádio. A najednou přijde listonoš, totiž my zvonek nemáme, ale koukal jsem, že někdo zvoní.
0: Jak můžete koukat, že někdo zvoní?
2: Já taky koukám.
0: No tak, to přece musí být slyšet, ne?
2: My máme díru od suku. A jakmile k nám někdo přijde a chce zvonit, tak prostě do té dírky takhle strčí prst a my vidíme z druhé strany, že někdo jde. No, otevřít, tam listonoš.
0: Aha.
2: Já povídám, co si přejete, listonoši. A listonoš mi přines telegram.
0: Jo.
2: Tam stálo. Milý synu, aby jsme měli psinu, přijeď k nám na 5 o'clock vepřový.
0: Vepřový 5 o'clock?
2: Ano.
0: No tak to jsou docela obyčejný prasečí hody, že?
2: No já jsem vás nechtěl urazit, pane přednosta.
0: Píšou dál. No a jak to bylo dál?
2: Pak jsem se sebral a šel jsem udělat k domácímu hodiny.
0: Aha, a vy jste hodinář?
2: Ne. On má churavou kukačku v hodinách. Tak já mu za ní chodím občas kuknout.
0: Vy umíte? Jen
2: odpoledne, prosím?
0: Vy umíte?
2: Jo. Tři jsou.
0: Tři?
2: Jo.
0: Akorát je to. Tak dál.
2: No tak jsem se sebral a šel jsem u dráze.
0: Aha.
2: Císaře pána Františka Josefa Wilsona. Přijdu k tomu pánovi, co jako štípá ty lístky.
0: Já.
2: No a povídám. Je to tamhle. Takhle se on zrovna nachytal v ohlíce a já jsem přeběh koleje.
0: A napíšou přeběh koleje. No a teď dál?
2: No a teďka jsem skočil do vlaku, pač on byl v pohybu.
0: A bojo, vy jste skákal do vlaku, když byl v pohybu.
2: Ano.
0: Jo. Napíšou tady, vlak byl v pohybu, on doň skákal.
3: On doň skákal.
2: Tak. Toho jsem neviděl, on do ně. Já jsem skákal na ty mojí straně sám. Třeba on doň skákal z druhé strany, ne?
0: Jaký on doň?
2: Nevím, vy říkáte.
0: A jo, ne, to jako já myslím vás, rozumíte? Když napíšu tady on doň, to je jako vy on doň jste skákal, že jo?
2: Já?
0: Jo.
2: Tak já jsem on doň.
0: Vy jste on doň.
2: Podívejte.
0: Ano.
2: Je zajímavé.
0: V tomhle případě jste vy ondoň, v tomhle tom. No.
2: Ale já jsem hnipírdo, přitom taky ještě.
0: Ale to já vím, ale tak vy jste jako hnipírdo ondoň skákal, ne?
2: Ondoň hnipírdo skákal, ano. Ne? Skákal, ne?
0: Ne, skákal, ne.
2: Jako odbitné, tak tohle je skákal, ne?
0: Žádné skákal, ne, tady vy jste ondoň hnipírdo, že ano?
2: Jo.
0: Hnipírdo ondoň skákal, no. To jste vy.
2: Jo, v tom rozumím, jo. Teda já jsem. A moje žena je, ona Doňa.
0: Ale třeba.
2: A děti jsou Doňata.
0: Taky, nejedno. No a teď samozřejmě jste šel do třetí třídy.
2: Do třetí třídy jsem šel, ale tam bylo plno.
0: Tak jste šel do druhý.
2: Ne.
0: Kam?
2: Do první. Tam bylo napsáno Cárův kurýr. Tak jsem šel do toho.
0: Tam do toho kupe jste šel,
2: do kupe, jsem.
0: Jo, ale posledněte, ženy jste neměli jste, víte?
2: Ne.
0: Jste neměli jste, víte?
2: Měl?
0: Neměl. No.
2: Měl?
0: Neměl, že ne? No,
2: Jste tam byl? Někdy?
0: Nebyl. Ale vy jste neměli jste, že jo? Neměl jste. Tak a teď šel kontrolor, že jo? A vy jste neměl lístek?
2: Ano.
0: Co jste udělal?
2: Já jsem se skoval.
0: Aha.
2: Tam.
0: Napíšou to. No a teď co bylo dál?
2: No a jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál, zemtr, zemtr, tamtr, zemtr, tamtr, zemtr, zemtr, zemtr, zemtr, znáte ten zvon? Najednou dvě stanici za Bechyní se to srazilo.
0: Počkat, ale vy jste chtěl jet jenom do Bechyně, že jo?
2: Ano.
0: A proč jste nevystoupil v Bechyni?
2: On tam nestavěl vlak.
0: Nebudete, prosím vás, povídat, že v Bechyně nestavěl vlak. Proč pak by tam byl nestavěl?
2: On se hněvá mašinci a s přednostou.
0: No a teď co se tam dál?
2: No a teď se to srazilo.
0: Aha, jo, napíšou přejel dvě stanice, ale jsme nezapomněli.
2: No, přejel dvě stanice.
4: Hey,
2: jo. Mají to?
4: No.
2: No a teďka to byla hrozná rána.
0: Jo.
2: Hrozně jsem se leknul, napíšou jedno, se leknul.
0: Nepíšou to, vou všechno tak.
2: A teďka tak, jsem na tohle a tuhle, víte, a najednou jsem vyrazil v okno.
0: Vy jste vyrazil v okno.
2: No jak se to stalo, jsem se chtěl chytit takhle záchranný brzdy, co jsem utrh samozřejmě.
0: Aha, napíšou, tam utrh záchranný
2: brzdu, pravou rukou.
0: A teď jak to bylo s tím oknem?
2: Dvě okna, co jsem říkal?
0: No, jedno jste říkal. Dvě byly. Okna rozděl,
2: no. No a teďka samozřejmě, je tam našli zraněnýho, těžce zraněnýho.
0: Aha.
2: Zavedli mě umělecký dýchání.
0: Umělecký? Snad umělý, ne?
2: Umělý.
0: No proto.
2: Uměli dýchání.
0: No
2: a teď z lékařové mě ošetřovali.
0: Jo.
2: No a konstatoval ten jeden lékař. Nevím, jak on se jmenoval, ten doktor. On se mě představoval.
0: Stával.
2: Bože můj, nějak. Říha.
0: A, dobře.
2: Teď jsem si vzpomněl.
0: No tak dobře.
2: No ten mě poslal do nemocnice, tam mě fotografovali.
0: Jo.
2: Krásný s ním.
0: Ale.
2: A, nepřál by si mladý pán kabinet?
0: No prosím, mohli jste. Žouva píšou, to byl já s fotografovanou kostí.
2: No tam mě konstatovali,
0: no.
2: Že mám teda, jak jste vidět zde, zde odchodidla až nahoru počínaje, je lehké brnění. Vidíte?
0: Lehké brnění.
2: Solar plexus influenzum carbidum.
4: Carbidum.
2: A tadyhle mám sakum pakum. Atilatě submanda a ta husa špekuliandum. Lalicha paprtě a ano je ve špičce. Pak mám tadyhle zadřenej nárazník.
0: Máte tam. Napíše ukrad nárazník.
2: A rozdrcený ovoce.
0: Vytele se ovoce nějaký?
2: Jo. Jabka.
0: Hodně?
2: Dvě. Na koleně.
4: Dvě a půl.
0: Jo, tak. To je něco jiného. Tak dobře, mají to napsaný?
4: Všecko.
0: Mi to spočítaj všechno, jo? Daj mi to dohromady a já si zatím tady pane Nipirem promluvím. Tak podívejte se, pane Nipirdo. Tak my máme pro tyhle ty zranění, víte, jednu taxu. Ať je to ruka, ať je to hlava, ať je to noha, ať je to cokoliv, na to máme na všechno jednu taxu a ta je 5 000 korun.
2: No to? No. Třeba jít, já jsem počítal s 300.
0: Dobře, teď jste spokojený, že jo?
2: Já jsem úplně spokojený
4: s penězma.
0: Dobře, podívejte se. Vy třeba přijete ven, tak si to rozmyslíte. Chcete s náma soudit.
2: Aha, 5 000, dovolte.
0: To vám není nic platný, poněvadž taxa je 5 000.
2: Ano.
0: Jste s tím spokojený?
2: Je, dovolte, já vám podpíšu kvitanci.
0: Prosím. Halo, mají to spočítané?
2: Ano, prosím.
0: Dajte sem.
2: A jdeme pokladně, že jo?
0: Okamžit.
2: Prosím.
0: Tak podívejte se, pane Nipirdo, tadyhle. Tak vy máte dostat 5 000 korun. Ano, bolestního, že?
2: Ano.
0: Teď ovšem na pokutách, co všechno jsme tady sepsali,
2: no, to
0: u vás dělá 5 400 korun.
2: No,
0: víte?
2: No,
0: na pokutách.
2: Tak ještě 400 víc.
0: Jo, 400 víc to dělá.
2: 5 400.
0: Jo, tak těch 400 víc nám doplatíte u pokladny.
2: Co? Jo, 400 víc, jo.
0: Jo.
2: A tak vy dáte těch 5 000? A z toho já doplatím.
4: Ale na pokutách tedy.
0: Ne, to tedy jako už bychom měli, víte, to jako těch 5 000 vy už máte.
2: Ne, já nemám.
0: Já vím, že je nemáte, ale
2: teď
0: jako...
2: Teď si mě musíte pracet dostat?
4: Vy je máte dostat.
2: No, mám, ale ještě nemám.
0: Koukejte, myslete si, jako že už je máte.
4: Jako byste je měl.
2: Jo, ale teď já pro Krista pána ještě nemám, tak jak můžu myslet, že je mám?
0: Teď já vím, že je nemáte, vy je taky nedostanete. Páč, vy máte dostat 5 000, že jo? Na pokutách, co jsme tady
2: spočítali... Tak já mám ještě doplácet 400?
0: 400 korun pokladný,
2: ano. A za tenhle úraz ještě já, který se smrtelně zranil? Ještě